0: Tentokrát ze severu Čech. Ti se zase nechtějí vzdát boje, ve kterém nesouhlasí s obnovením těžby kamene na kopci Tlustec v Ralské pahorkatině na rozhraní Česko-Lipska a Liberecka. Združení na záchranu kopce Tlustec se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom a Brniště obnovit na kopci těžbu Čediče obrátilo i na ústavní soud. A pokud báňský úřad těžbu povolí, je připravené se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. Pokračuje předseda združení Tomáš Řízek.
1: Nelíbí se nám vliv na přírodu, nelíbí se nám vliv na krajinný ráz, je zde silně obydlená oblast a hlavně, co se týká technických záležitostí, obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti. Protože všichni, co tady dneska třeba jsme, máme vlastně určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby vlastně se těžilo na úkor nás.
0: Tlustec patří k dominantám Česko-Lipska na severu Čech. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. A v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk, otřesy při odstřelech, které jim ničily domy.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Sváteční svatováclavské ráno bude chladné, jen mezi 9 až 5 stupni ojediněle s přízemním mrazíkem. A co odpoledne, klidně vyražte na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy v okrese Praha Východ, nebo jinam na výlet. Bude totiž až 24 stupňů Celsia a v úterý dokonce 25. Tak přejeme pěkné babí léto.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Sváteční frekvence 1 a Láďa Jakub. Při cestě přes Atlantický oceán čekejme problémy. Počasí v Severní Americe se totiž zbláznilo. Slovenský premiér si pustil pusu na špacír kvůli vojenské neutralitě. A knihovna ve Zlíně bude půjčovat gramodesky i knížky, a to třeba i přes zásilkovnu. Začínáme ve Slezsku a na severní Moravě. Revizoři na severu Moravy totiž budou natáčet kontroly ve vlacích a autobusech. Už mají dost agresivních pasažérů, kteří jedou často na černo. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů, píšou novinky.cz. Koordinátor dopravy v Moravskoslezském kraji společnost Kodis totiž vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové i železniční dopravě. I na západě Čech je velmi extrémní sucho. Hladina přehrady Březová v Karlových Varech vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Podle mluvčí povodí Ohře se hladina přehrady blíží mezní hranici, kde bude muset povodí odtok omezit. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem desítek lidí, kteří teď můžou suchou nohou přejít z jednoho břehu přehrady na druhý, a to právě po odhaleném mostě. Do přehrady podle údajů povodí Ohře přitéká z řeky Teplé teď 100 litrů vody za sekundu a z přehrady podle dnešních údajů vytéká 230 litrů. Lidé, kteří vyrazili v těchto dnech do Severní Ameriky, hlavně do USA, se můžou potýkat s problémy v letecké dopravě. Aerolinky totiž zrušily stovky letů kvůli nebezpečným bouřím. Extrémní počasí zasáhlo ve stejnou chvíli jak východní pobřeží, tak i západ kontinentu.
2: Hustý déšť, silný vítr, vysoké vlny a záplavy. Bouře podél severovýchodního pobřeží USA donutila aerolinky zrušit o víkendu stovky letů. Nepříznivé počasí zasáhlo území, kde žije přes 60 milionů lidí, spadá tam i New York. Zatok Havaji se přiblížil už třetí hurikán v krátké době, a to od srpna. A jiný hurikán teď ohrožuje oblast nedaleko pobřeží Mexika, tam má dorazit v pondělí. Jeho následky pocítí až v Arizoně, Novém Mexiku a Kalifornii. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
1: Slovenský premiér si zase pustil pusu na špacír. Robert Fico teď řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Bratislava jako člen Severoatlantické aliance NATO ale své závazky podle něj nakonec dodrží. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila 3 nové služby u příležitosti Týdne knihoven, který se bude konat právě od 29. září do 4. října. Čtenáři si nově můžou půjčit domů i gramodesky, využít samoobslužný skener pro digitalizaci tištěných dokumentů, anebo si nechat vybrané dokumenty z ústřední knihovny ve Zlíně doručit třeba prostřednictvím zásilkovny. Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomínají koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou a budou i poutní mše. Jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou, víc říká kastelán zámku Marek Buš.
3: Domluvili jsme se s předchozím panem farářem i se současným náměšským, že na svatého Václava zde vždycky bude sloužena slavnostní poutní mše. Jiná ve městě ten den není, čili věřící se scházejí nahoře u nás na zámku.
1: Světce na Českomoravské vrchovině se budou připomínat i v kostele povýšení svatého kříže v Jihlavě v pondělí, potom koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká a nemine během svátečního rána, bude dost chladno, jen mezi 9 až 5 stupni Celsie. Ojediněle počítejme s přízemním mrazíkem, nejen na Liberecku nebo Prachaticku na Šumavě. Odpoledne bude ale zase babí léto, bude totiž až 24 stupňů a sluníčko. A to pak bude i v úterý, kdy naměříme i 25.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Babišova vláda už přemýšlí, které daně zvedne. Hasiči v Plzni si upraví semafory podle sebe. A policie musela odvážet aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na zemědělskou farmu na Českomoravské vrchovině. Ladě Jakub z detaily.
2: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo třeba daně spotřební, rafinerské a další. Schillerová to řekla v České televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila třeba zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Česká republika přijde o svou dominantu ve středočeském kraji. Nejvyšší stavbu v zemi chtějí odstřelit. Jde o 2 vysílače u Liblic u Českého Brodu na Kolínsku. Jsou vyšší než Eiffelovka, ale už z nich nic nevysílá. A zachránce se bohužel ještě nenašel. A mají jít k zemi do poloviny října. Pro mnoho řidičů je to stále navigační bod, že se blíží třeba od Hradce Králové na Prahu. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského auta. Systém v předstihu upraví semafory a současně pomůže předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozů na blížící se zásahové auto. Plzeň je takovým prvním městem v Česku, řekl Jan Vítek z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy.
3: Systém propůjuje informace o tom, že vzniká hasičský zásah a velmi inteligentně je schopen sestavit trasu přes město a na křižovatkách na trase aktivovat zelenou vlnu. Pro ty hasiček spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
2: Pokud se nový systém osvědčí, měl by se rozšířit na 100 světelných křižovatek nejen v Plzni. Mohl by se třeba rozšířit do dalších měst a využívat by ho časem měla taky záchranka a policie. Policie ráno řešila aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na soukromý pozemek na Vysočině. Přes 20 lidí ráno obsadilo chov prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Další skupina pak protestovala před bránou zemědělského podniku. Chtěli prý upozornit na podmínky chovu. Policie ty, kteří vpadli dovnitř, odvezla v policejních autech. Podle hlavní zootechničky podniku vstupem na porodnu prasat aktivisté naopak ohrozili zdraví zvířat. A ještě jednou aktivisti, tentokrát ze severu Čech. Ti se zase nechtějí vzdát boje, ve kterém nesouhlasí s obnovením těžby kamene na kopci Tlustec v Ralské Pahorkatině na rozhraní Česko-Lipska a Liberecka. Združení na záchranu kopce Tlustec se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště obnovit na kopci těžbu Čediče obrátilo i na ústavní soud. A pokud báňský úřad těžbu povolí, je připravené se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. Pokračuje předseda Združení Tomáš Řízek.
4: Nelíbí se nám vliv na přírodu, nelíbí se nám vliv na krajinný ráz, je zde silně obydlená oblast a hlavně, co se týká technických záležitostí, obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti, protože všichni, co tady dneska třeba jsme, máme vlastně určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby vlastně se těžilo na úkor nás.
2: Tlustec patří k dominantám Česko-Lipska na severu Čech. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. A v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk, otřesy při odstřelech, které jim ničily domy.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Sváteční svatováclavské ráno bude chladné, jen mezi 9 až 5 stupni ojediněle s přízemním mrazíkem. A co odpoledne, klidně vyražte na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy v okrese Praha Východ, nebo jinam na výlet. Bude totiž až 24 stupňů Celsia a v úterý dokonce 25. Tak přejeme pěkné babí léto.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Sváteční frekvence 1 a Láďa Jakub. Při cestě přes Atlantický oceán čekejme problémy. Počasí v Severní Americe se totiž zbláznilo. Slovenský premiér si pustil pusu na špacír kvůli vojenské neutralitě. A knihovna ve Zlíně bude půjčovat gramodesky i knížky, a to třeba i přes zásilkovnu. A začínáme ve Slezsku a na severní Moravě. Revizoři na severu Moravy totiž budou natáčet kontroly ve vlacích a autobusech. Už mají dost agresivních pasažérů, kteří jedou často na černo. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů, píšou Novinky.cz. Koordinátor dopravy v Moravskoslezském kraji, společnost Kodis, totiž vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové i železniční dopravě. I na západě Čech je velmi extrémní sucho. Hladina přehrady Březová v Karlových Varech vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Podle mluvčí povodí Ohře se hladina přehrady blíží mezní hranici, kde bude muset povodí odtok omezit. Uprostřed přehrady hladina odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se stal cílem desítek lidí, kteří teď můžou suchou nohou přejít z jednoho břehu přehrady na druhý, a to právě po odhaleném mostě. Do přehrady podle údajů povodí Ohře přitéká z řeky Teplé teď 100 litrů vody za sekundu a z přehrady podle dnešních údajů vytéká 230 litrů. Lidé, kteří vyrazili v těchto dnech do Severní Ameriky, hlavně do USA, se můžou potýkat s problémy v letecké dopravě. Aerolinky totiž zrušily stovky letů kvůli nebezpečným bouřím. Extrémní počasí zasáhlo ve stejnou chvíli jak východní pobřeží, tak i západ kontinentu.
2: Hustý déšť, silný vítr, vysoké vlny a záplavy. Bouře podél severovýchodního pobřeží USA donutila aerolinky zrušit o víkendu stovky letů. Nepříznivé počasí zasáhlo území, kde žije přes 60 milionů lidí, spadá tam i New York. Zatok Havaji se přiblížil už třetí hurikán v krátké době, a to od srpna. A jiný hurikán teď ohrožuje oblast nedaleko pobřeží Mexika, tam má dorazit v pondělí. Jeho následky pocítí až v Arizoně, Novém Mexiku a Kalifornii. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
1: Slovenský premiér si zase pustil pusu na špacír. Robert Fico teď řekl, že jeho zemi by svědčila vojenská neutralita. Bratislava jako člen Severoatlantické aliance NATO ale své závazky podle něj nakonec dodrží. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila 3 nové služby u příležitosti Týdne knihoven, který se bude konat právě od 29. září do 4. října. Čtenáři si nově můžou půjčit domů i gramodesky, využít samoobslužný skener pro digitalizaci tištěných dokumentů, anebo si nechat vybrané dokumenty z ústřední knihovny ve Zlíně doručit třeba prostřednictvím zásilkovny. Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomínají koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou a budou i poutní mše. Jedna z nich v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou, víc říká kastelán zámku Marek Buš.
3: Domluvili jsme se s předchozím panem farářem i se současným náměstským, že na svatého Václava zde vždycky bude sloužena slavnostní poutní mše. Jiná ve městě ten den není, čili věřící se scházejí nahoře u nás na zámku.
1: Světce na Českomoravské vrchovině se budou připomínat i v kostele Povýšení svatého kříže v Jihlavě v pondělí, potom koncertem, na kterém vystoupí sbor Melodie a kytarista Pavel Helan.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká a nemine během svátečního rána, bude dost chladno, jen mezi 9 až 5 stupni Celsie. Ojediněle počítejme s přízemním mrazíkem, nejen na Liberecku nebo Prachaticku na Šumavě. Odpoledne bude ale zase babí léto, bude totiž až 24 stupňů a sluníčko. A to pak bude i v úterý, kdy naměříme i 25.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babišova vláda už přemýšlí, které daně zvedne. Hasiči v Plzni si upraví semafory podle sebe. A policie musela odvážet aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na zemědělskou farmu na Českomoravské vrchovině. Ladě Jakub z detaily.
2: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo třeba daně spotřební, rafinerské a další. Schillerová to řekla v České televizi. Připravují se podle ní možné varianty. Zmínila třeba zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. Česká republika přijde o svou dominantu ve středočeském kraji. Nejvyšší stavbu v zemi chtějí odstřelit. Jde o 2 vysílače u Liblic u Českého Brodu na Kolínsku. Jsou vyšší než Eiffelovka, ale už z nich nic nevysílá. A zachránce se bohužel ještě nenašel. A mají jít k zemi do poloviny října. Pro mnoho řidičů je to stále navigační bod, že se blíží třeba od Hradce Králové na Prahu. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského auta. Systém v předstihu upraví semafory a současně pomůže předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozů na blížící se zásahové auto. Plzeň je takovým prvním městem v Česku, řekl Jan Vítek z Národního expertního týmu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy.
3: Systém propůjuje informace o tom, že vzniká hasičský zásah a velmi inteligentně je schopen sestavit trasu přes město a na křižovatkách na trase aktivovat zelenou vlnu. Pro ty hasiče spouští na všech křižovatkách prioritní zelenou, to znamená z toho směru, ze kterého přijíždí, je zelená, ostatní směry červená, žádný provoz křižovatce, bezpečný průjezd. Další vrstvou je odeslání informace k řidičům, takže vidí před sebou pozor, bude projíždět vozidlo hasičů, uvolní prostor dostatečně včas.
2: Pokud se nový systém osvědčí, měl by se rozšířit na 100 světelných křižovatek nejen v Plzni. Mohl by se třeba rozšířit do dalších měst a využívat by ho časem měla taky záchranka a policie. Policie ráno řešila aktivisty, kteří neoprávněně vnikli na soukromý pozemek na Vysočině. Přes 20 lidí ráno obsadilo chov prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Další skupina pak protestovala před bránou zemědělského podniku. Chtěli prý upozornit na podmínky chovu. Policie ty, kteří vpadli dovnitř, odvezla v policejních autech. Podle hlavní zootechničky podniku vstupem na porodnu prasat aktivisté naopak ohrozili zdraví zvířat. A ještě jednou aktivisti, tentokrát ze severu Čech. Ti se zase nechtějí vzdát boje, ve kterém nesouhlasí s obnovením těžby kamene na kopci Tlustec v Ralské pahorkatině na rozhraní Česko-Lipska a Liberecka. Združení na záchranu kopce Tlustec se kvůli plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště obnovit na kopci těžbu Četiče obrátilo i na ústavní soud. A pokud báňský úřad těžbu povolí, je připravené se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. Pokračuje předseda Združení Tomáš Řízek.
4: Nelíbí se nám vliv na přírodu, nelíbí se nám vliv na krajinný ráz, je zde silně obydlená oblast a hlavně, co se týká technických záležitostí, obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti, protože všichni, co tady dneska třeba jsme, máme vlastně určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby vlastně se těžilo na úkor nás.
2: Tlustec patří k dominantám Česko-Lipska na severu Čech. Čedič se tam těžil od 70. let 20. století. A v roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na prašnost, provoz aut, hluk, otřesy při odstřelech, které jim ničily domy.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Sváteční svatováclavské ráno bude chladné, jen mezi 9 až 5 stupni ojediněle s přízemním mrazíkem. A co odpoledne, klidně vyražte na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy v okrese Praha Východ. Nebo jinam na výlet, bude totiž až 24 stupňů Celsia. A v úterý dokonce 25, tak přejeme pěkné babí léto.

0: do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Ani.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
8: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka.

prostě moc. Novinka Doktorovit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorovit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Comic Con Brno a
1: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Mikkon Brno a Junior. Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek. Popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
1: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

sebe nesi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Krásné pondělní sváteční ráno, zprávy a Lucie Černá.
2: Dobré ráno, lidé si dnes ve Staré Boleslavi připomenou svatého Václava. Na pražském staroměstském náměstí se dnes bude demonstrovat. U letecké základny v Anglii zadrželi 5 lidí, jsou podezřelí z přípravy teroristického útoku. Lidé si dnes v Česku připomenou svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začne v 10 hodin dopoledne pod širým nebem na Mariánském náměstí, bude sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronese kázání. Poutníci letos poprvé uvidí také novou stříbrnou helmu svatého Václava s jeho ostatkem. Na pražském staroměstském náměstí se dnes bude demonstrovat. Lidi na ní svolává iniciativa spolku Milion chvilek. Demonstrace má motivovat k účasti ve volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhne 9. a 10. října. Milion chvilek chce lidi vyzývat, aby v nich nevolili populisty a extremisty. Dnešní akce má rovněž připomenout odkaz prezidenta Václava Havla. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení teď očekává 60% Čechů, což je nejvíc za poslední 2 roky. U letecké základny Fayford na západě Anglie v neděli policie zadržela 5 mužů. Už jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu využívá za současné války s Íránem americké letectvo. Armádní experti na odstraňování výbušnin prohledali několik podezřelých vozidel. Na vyšetřování se podílí i protiteroristická policie. Domácnostem v okolí doporučila policie evakuaci. Složky zasahující u incidentu se podle britské ministryně vnitra Šebeny Mohamedové domnívají, že situace už je pod kontrolou. Hokejisté Třince vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Liberce a v probíhající sezóně ještě nestratili ani bod. Na čele tabulky mají oceláři stále 3bodový náskok na Pardubice, které po obratu ve 3. třetině uspěli v Brně. Bílí tygři klesli na předposlední příčku poté, co Olomouc zvítězila v Kladně. První bodový zisk slaví Vítkovice. Ostravané přehráli Mladou Boleslav jasně 6-2. České Budějovice pak přetločili Litvínov 5-4. A stejně jako Olomouc vyhrála poprvé za 3 body i Plzeň, když udolala Hradec Králové 2-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude krásně po celý den, většinou jasná obloha. V Čechách se může během dne objevit oblačnost, ale většinou půjde o mraky vyšších pater, které bývají průsvitné. Teď po ránu místy pozor také na mlhy. Venku se teď teploty drží jen mezi 5 a 11 stupni. Odpoledne ale budou atakovat letní 25.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A na hlavních tazích máme zatím klid, nemáme hlášeny žádné nehody ani kolony. Po zprávách v 6, v 7. Vidíš, jak to má člověk zautomatizovaný.
3: Klasika,
2: ono
3: klasika.
2: Už je sedm. Máte na frekvenci 1 Lubku s Mírou.
4: A hezké ráno, hezké sváteční ráno vám přejeme, přátelé.
3: Krásné ranko, tak máme 28. září, to znamená, že většina z vás má prodloužený víkend a pak jsou tady výjimky, které potvrzují pravidlo.
4: No. Že státní svátek, já bych spal normálně.
3: Má to na tebe takovejhle vliv?
4: Asi jo, no. Jo. Mám v DNA nějak zakódovaný tohleto. No, kdo je taky v práci? Kdo maká? Jak se vám dneska maká? Nemáte tam šéfa, předpokládám, takže to není takový průšvih.
3: A nebo máte šéfa, to dejte teda vědět,
4: no,
3: protože
4: počkej, to je možná zásadnější téma.
3: Ano.
4: Pokud jste v práci, je tam i šéf.
3: 736-304-44, my vám přejeme krásné pondělí.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Samozřejmě ani dnes, svátek, nesvátek, nesmí chybět porce humoru. Od toho tu máme vždy v pondělí a v pátek Janu s Mikešem. Tak pojďme na to.
1: Šéf podřízený, jo, jeho zaměstnanec. Tyjo, šéfe, tyjo, máte fakt krásný auto. Víš co, chlapče? Když budeš celý rok chodit do práce, dělat přesčasy a plnit všechny povinnosti, tak příští rok si koupím ještě lepší.
2: Prvního října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodích.

0: sociálních sítích.
1: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
2: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

den. Vypadá to, že podzimní ochlazení se zatím nekoná. Celý týden má být nádherně teplo, jasno, slunečno. Teprve na víkend se mírně ochladí. A jestli vyhlížíte déšť, tak ten je zatím v nedohlednu. I příští týden by měl nabídnout ještě zbytky babího léta a odpolední maxima mezi 15 a 19.

0: Krásný sváteční ráno na frekvenci 1, ráno místy mlhavé a chladné, přes den ale většinou jasno a maxima u 25. Teď krátké zprávy a Lucie Černá.
1: Dobré ráno, veřejnosti se dnes na státní svátek otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Všechny prohlídky jsou zdarma. Senát dnes ke dní české státnosti tradičně ocení osobnosti, které vynikly ve svém oboru anebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Od jeho předsedy Miloše Vystrčila obdrží v Senátu stříbrné pamětní medaile. Letos jich o dnešním státním svátku bude podle informací ČTK předáno 14. Pražská zoo dnes slaví 95 let od svého otevření. Výroční slavnost se ponese ve stylu 30. let, kdy zahrada přivítala první návštěvníky. Lidé se mohou těšit na dobové kostýmy, historická vozidla, kameloty s novinami, swingovou hudbu anebo možnost nechat si zdarma vytvořit dobový účes. Cyklista Matias Vacek si při pádu v silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na evropském šampionátu v Lublani.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A máme stále na silnicích klid, nejsou hlášeny žádné nehody ani kolony.
0: Krásné svatováclavské ráno na frekvenci 1, tak řešili jsme, kdo je dneska taky v práci. Máme tady SMSku, která dorazila na 736 300 444. Ahoj, pracuji v sociálních službách, takže 24/7, ale s kolegyněmi se střídáme. Teď jedu do služby, ale příští svátek budu doma. Miluju tuhle práci a bude nádherný den, takže nevadí. Moc vás zdravím, Dana. Danuško, i my vás samozřejmě zdravíme, přejeme, ať to v práci rychle utíká, a jestli i vy makáte, dejte nám klidně vědět na 736 300 444.
2: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Do svátečního rána vás se probouzí frekvence 1. Pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Mám tu jednu historickou. A celkem Jejda. Zajímavou věc. Nepočkej, ne, jako neboj se, jo?
1: Nebojš mě zkoušet z dějepisu,
0: ne, vůbec ne, vůbec dobře, ne. Dobře. Právě dnes, ovšem roku 1931, to ty možná víš, protože se ráda hraveš, v minulosti a v těch výročích byla pro veřejnost otevřena pražská zoologická zahrada.
1: Aha.
0: Jo. A mě by zajímalo, jestli by jsi uměla tipnout, jaký byl vůbec první obyvatel pražské zoologické zahrady.
1: Pražské zoologické.
0: První zvířátko, které tam bylo.
1: Ty jo, nevím proč. Je to asi blbost. Ale napadl mě slon.
0: Slon? Tak Lubka typuje slona, zkuste si taky tipnout, kdo byl prvním obyvatelem pražské zoo. A doufám, že to mám dobře teda.
1: A dejte nám vědět na 736-300-444. Za chvilku správná odpověď.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Kdo byl prvním obyvatelem pražské zoologické zahrady v roce 31, si říkal, jo?
1: Nebyl to chovatel, prosím vás, jo? Opravdu zvířátko, protože zoologická se odevřela roku 1931 právě dnes, 28. září. Ty jsi typovala slona, tak první zvíře, které vstoupilo na území zoo Praha v Troji před jejím otevřením ještě, bylo to v červnu už.
0: Ano.
1: Tak to byla vlčice.
0: Vlčice.
1: Vlčice. A jmenovala se Lota.
0: Aha.
1: Mhm. Hnedka záhy byla lvice Šárka.
0: Aha.
1: Tu daroval cirkus nějakej a zakladatel zoo, profesor Jiří Janda, ji měl zpočátku dokonce u sebe doma na zahradě.
0: Je, to je
1: ve vile v Troji, protože prostory ještě nebyly hotový. Tak, mamo, já vezmu lva domů, nevadí ti to. Hnedka záhy byly potom koně Převalského a další a další a další. A když to otevírali, toho 28. září roku 1931, tak už na místě byla zhruba 200 zvířat.
0: Jo, tak. Ale teda první byla vlčice.
1: První byla vlčice, no.

0: pro vás na Frekvenci 1 Lucie Černá.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nejčerstvější zprávy pečlivě vybírá a chystá celé ráno Lucie Černá. Pojďme se podívat, co v nich, a to už za malou chvíli. Možná jenom rychlý pohled na počasí. Dneska si užijeme babí léto. Krásné zprávy. A krásné ráno.
2: Hezké ráno. Ve Staré Boleslavi vyvrcholí svatováclavská pouť. Mše se zúčastní tisíce lidí. Na Pražském hradě končí výstava českých korunovačních klenotů. V Praze se dnes bude demonstrovat. Lidé si dnes v Česku připomenou svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začne v 10 hodin dopoledne pod širým nebem na Mariánském náměstí, bude sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronese kázání. Poutníci letos poprvé uvidí také novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho ostatkem. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Návštěvníci si tak poslední den mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřená od 9 hodin ráno do 17 hodin odpoledne. Vstup je zdarma. V Praze se dnes bude demonstrovat. Spolek Milion chvilek lidi svolává na Staroměstské náměstí. Akce začne ve 4 hodiny odpoledne a má motivovat k účasti ve volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhne 9. a 10. října. Babí léto se u nás udrží. Celý tento pracovní týden bude teplý a slunečný. Teploty by měly stoupat až k 25. O víkendu by mohlo být více oblačnosti než přes týden, ale stále bude nejspíš v průměru polojasno a pršet by nemělo. Teploty ale budou o trochu nižší než v týdnu. Ranní minima se budou pohybovat jen kolem 5 stupňů a denní maxima zůstanou kolem 20. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci. Otevřel tak cestu k předčasným prezidentským volbám, uvádí to agentura Reuters. 56-letý Vučić, který zastával prezidentskou funkci od května roku 2017, bude na konci října kandidovat v parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem. Vučić rozpustil 9. září parlament a vypsal předčasné volby na 25. října. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se ale v létě vrátil do týmu Floridy.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude krásně po celý den, většinou jasno. V Čechách se může během dne objevit oblačnost, ale většinou půjde o mraky vyšších pater, které bývají průsvitné. Teď po ránu místy pozor na mlhy. Teploty se venku drží jen mezi 5 a 11 stupni. Odpoledne ale budou teploty atakovat letní 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A na silnicích máme stále klid, nemáme hlášené žádné kolony ani nehody. To znamená, že po zprávách v 8 už vám vracím na Frekvenci 1 Míru s Lubkou.
0: Krásné pondělní ráno na Frekvenci 1, přátelé, dneska zapomeňte na nákupy, zapomeňte na to, že byste jeli shopovat, teda do těch větších obchodů.
3: A shopovat za diskantní ceny.
0: Diskantní.
3: No, to je, máme ten krásný chaos v těch našich státních svátcích, no? Takže dneska je ten den,
0: kdy je zavřeno.
3: Kdy je zavřeno. Ale
0: je v tom pořád jako já to řeknu, bordel.
3: Ne, to je opravdu bordel, to nejde říct jinak.
0: Mě vlastně překvapuje, že to nikdo jako nesjednotil za tu dobu. Vlastně divný je i to, že jsou to obchody nad 200 metrů. Vždyť jako, podívejme se takhle do Německa, nebo do Rakouska, nebo kamkoliv, tam je zavřeno, prostě zavřeno.
3: Ale tam je zavřeno i v neděli.
0: No.
3: Tam je prostě v neděli zavřený všechno.
0: No.
3: Nekoupíš si vůbec nic. No, takže my jsme to udělali tak hezky, vlastně, že máme jako některý státní svátky máme otevřeno a ještě jenom některý obchody vlastně mají otevřeno.
0: No nic, to asi nemá
3: smysl prostě
0: komentovat.
3: Takhle, dneska je zavřeno, ano?
0: Jo, je to tak.
3: Dneska ráno.
0: Dobré jutro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Dobré sváteční ráno, dnes tedy 28. září.
1: Dnes vyrazím na Václavky.
0: Jo, vlastně to s tím souvisí, veď?
1: Jo.
0: Mhm, proto se tomu říká Václavky,
1: no,
0: asi předpokladem.
1: Že rostou na Václava, ale já teda trošku je podezírám z toho, že jako už jich moc není.
0: A nevím, Václavky jsou pro mě houby, které se jenom nakládají. Nebo já, když jsem byl malý, tak jsme je jenom nakládali a jedli jsme je jenom někteří, protože můj táta odmítal jíst prašivky.
1: Aha.
0: A že to vypadalo jak prašivka.
1: Jenom nakládaný.
0: Jenom nakládaný,
1: já dělám
0: no.
1: Guláš z Václavek.
0: A teď jsou jedovatý, ne?
1: Co?
0: Václavky jsou jedovatý.
1: Nejsou.
0: Jsou? Musíš je hodně dlouho vařit.
1: No to jo.
0: A nebo tak hodně dlouho nakládat, jinak jsou jedovatý.
1: No a když je pak uvařím do guláše.
0: No ale vaše díl jak 20 minut, jinak si od tebe nedám ani lžíci.
1: Všechno vařím díl než 20 minut, jo.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Jsme s manželkou našetřili nějaký peníze a si zajedeme k benzínce.
2: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: Pro párek, mějte se krásně, kupte si očice.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
2: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
6: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
8: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
9: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

sehen.

0: Je tu pondělí a vždy v pondělí pro vás máme dávku speciálních horoskopů takhle na start nového týdne, svátek, nesvátek. I dneska se na to vrhneme. Tak co tam máme dneska?
1: Dneska tu mám citlivky.
0: Citlivky. Podle tak. Znamení, která znamení jsou nejcitlivější?
1: Prostě cíti.
0: Jo, a zase si dáme taky jenom to velký finále.
1: Jo, zase velký finále od čtvrtého místa.
0: Čtyři nejcitlivější znamení. Mm. Tak sváně, jestli se v tom najdete.
1: Na čtvrtém místě je pana. Mm-hmm. Na třetím místě je štír. Mm-hmm. Na druhém místě jsou ryby.
0: A teď jsem zvědav na to první, které znamení nejcitlivější.
1: A nejcitlivější.
0: To jsem já.
1: Teď je to takhle za kraju.
0: No.
1: Podívej se na to. Vidíš to? Poznáš to podle toho, co to je?
0: No to nepoznám.
1: 69.
0: To nevím. To je rak?
1: To je rak.
0: Rak je nejcitlivější.
1: To jsou radší klepeta.
0: Takže rak je nejcitlivější znamení, jo?
1: Hmm. Hmm.
0: Já jsem spíš přecitlivělej vlastně, to je fakt.
1: Víš, co je strašně zvláštní, že tam mám zase mamku i taťku, maminku na čtvrtém a tatínka na prvním místě. A to jsem si vždycky myslela, že vlastně...
0: Jsou jako, necitliví.
1: Ne, to ne. Ale že dva citliví lidé jako spolu, víš, že to je, no, takový, jakože, ale tak asi ne, no, tak oni mají pro sebe pochopení.
0: Můžou si udělat takovou citlivou kapelu a hrát si na city vzájemně. Co? Hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: Končuje ona na frekvenci 1:02 před 8:30. Babí léto se ujalo vlády, podzimní ochlazení se zatím nekoná. I když ráno místy mlhavo, tak přes den většinou jasno a maxima u krásné letní 25. Pojďme na zprávy.
1: Dobré ráno. Veřejnosti se dnes na státní svátek otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Všechny prohlídky jsou dnes zdarma. Senát dnes ke dní české státnosti tradičně ocení osobnosti, které vynikly ve svém oboru anebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Od jeho předsedy Miloše Vystrčila obdrží v Senátu stříbrné pamětní medaile. Pražská zoo dnes slaví 95 let od svého otevření. Výroční slavnost se ponese ve stolu 30. let, kdy zahrada přivítala první návštěvníky. Lidé se mohou těšit na dobové kostýmy, historická vozidla, kameloty s novinami, swingovou hudbu anebo možnost nechat si zdarma vytvořit dobový účes. Český cyklista Matias Vacek si při pádu v nedělním silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A na silnicích zatím klid, nic se neděje, nemáme hlášeny žádné kolony ani nehody.
3: Dobré pondělní ráno. Tak minulý týden jsme tady už uzavírali kompletně vlastně letní sezónu, tím, když končilo léto. Mluvili jsme o tom, že vodáci už nikam nevyrazí. Podívej, sluníčko se stejně nakonec ukázalo.
0: No, a oni se ukázali i vodáci.
3: I vodáci, no, jsme podcenili trošku, vy?
0: Trošičku, uspěchali. Protože třeba dneska můžeš jet napříč Prahou přes tři jezy.
3: Je, ale to je moc hezká akce. No. Já vím, že na ní jednou vyrazila, myslím si, že naše Marta.
0: Dcera Marty.
3: Nebo dcera, a ona fandila jenom někde z toho břehu a říkala právě, že to bylo, mělo hrozně super atmosféru, to byla moc hezká akce.
0: Hele, je to 6,5 říčních kilometrů, startuje se na Císařské louce, cíl je na Štvanici a překonáváš jezy. Šítkovský,
3: Podjiráskový. Šítkovský?
0: Šítkovský.
3: No, to bylo for.
0: Podjiráskovým mostem, no. Staroměstský, nad Karlovým mostem a Helmovský u Štvanice.
3: Helmovský. Tak tam je potřeba mít přilbu teda na hlavě, nebo helmu teda spíše.
0: Tak, no buďte opatrní, samozřejmě na jezech.
3: No, ale tak po Praze, kdy se takhle projedeš? Jako
0: no to neprojedeš, no, jenom 28. září.
3: Tak jo, tak se můžete vyrazit, aspoň podívat, pokud jste to nestihli si naplánovat.
0: Krásné ráno.
2: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: Pondělní sváteční ráno, Frekvence 1 s vámi a já jsem úplně jako na smrt zapomněl na to, že jsme nepřipomněli, že dneska vlastně není poslední slovo, což jste si už teda ráčili asi všimnout.
1: Ale asi vždycky, jste ráčili, no.
0: Když je státní svátek, tak má volno samozřejmě i naše poslední slovo.
1: Takže vydržte do zítřka a zítra opět rozdáváme peníze a není jich málo, syslíme pro vás 18,5 tisíce.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: máš. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělej se s tebou na půl.
1: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1, Marek ztracený, jinak zdravíme všechny řidiče za volant. Mysleli jsme si, že budete včera odpoledne a dneska odpočívat, ale na silnicích je opravdu plno, tak ať vás to nepřekvapí, jestli jedete třeba na houby do lesa. Krásné pondělní sváteční ráno na frekvenci 1.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: krásné svatováclavské. Už je tady s námi Miloš. Ahoj, hezké, krásné ráno.
1: Hezké ráno, no.
0: Ale.
1: No, budeme si hrát dneska, ne? Co?
0: Stačilo zavolat, ty jo, něco
1: můžu,
0: tam.
1: Nebo můžu
0: něco
1: číst
0: tam.
1: Nějaké erotické povídky, ale to na státní svátek se nehodí.
0: No nic, krásné ráno, za chvíle zprávy.
2: 9 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Ta chvíle je tady právě teď, zprávy a Lucie Černá.
3: Dobré ráno, Rusko chystá další sabotáže v Evropě. Dnes si připomínáme svatého Václava, národního světce a patrona české země. Bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Rusko plánuje v Evropě další sabotáže. Ukazují to zpravodajské informace. Před dnešním jednáním ministrů obrany v Bruselu to řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ministři budou debatovat zejména o situaci na Ukrajině a na Blízkém východě. Budou se ale taky zabývat zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Z ní podle agentury Reuters vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Lidé v Česku si dnes připomenou svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Lebka svatého Václava, která je většinu roku uchována v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, tam dorazila včera večer. Stejně jako loni ji přivezli ve speciální klimatizované schránce. Lidé si ji budou moci dnes prohlédnout v kryptě svatých Kosmy a Damiana v bazilice svatého Václava. V 17 hodin se pak vrátí zase do Prahy. Senát dnes ke dní české státnosti tradičně ocení osobnosti, které vynikly ve svém oboru anebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Od jeho předsedy Miloše Vystrčila obdrží v Senátu stříbrné pamětní medaile. Letos jich o dnešním státním svátku bude podle informací ČTK předáno 14. V Česku stále existuje riziko opětovného zavlečení vztekliny, uvedla to státní veterinární správa. Loni odhalila meziročně o 37% více psů, kterým očkování proti ní chybělo anebo bylo neplatné. Hokejisté Třince vyhráli v pátém kole extraligy na ledě Liberce a v probíhající sezóně ještě nestratili ani bod. Na čele tabulky mají oceláři stále tříbodový náskok na Pardubice, které po obratu ve třetí třetině uspěli v Brně. Bílí Tygři spadli na předposlední příčku poté, co Olomouc zvítězila v Kladně. První bodový zisk slaví Vítkovice. Ostravané přehráli Mladou Boleslav jasně 6-2. České Budějovice přetlačily Litvínov 5-4. No a stejně jako Olomouc vyhrála poprvé za 3 body i Plzeň, když udolala Hradec Králové 2-1.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dneska bude po celý den většinou jasná obloha. V Čechách se může během dne objevit oblačnost, ale většinou půjde o mraky vyšších pater, které bývají průsvitné. Odpoledne budou teploty atakovat letních 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A i krátce po 9. hodině míříme na hlavní tahy.
4: Na dálnici D7 ve směru z Prahy do Chomutova si dejte pozor. Za Panenským Týncem na 39. kilometru leží v levém jízdním pruhu sražená srna. Pozor také na dálnici D5 ve směru z Prahy do Rozvadova. U Ejpovic na 67. kilometru leží u středových svodidel sražený divočák. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: A po zprávách 9 už máte chrabtu na frekvenci 1. Miloše Pokorného, nemluv.
1: Kdyby si řekla český Rod Stewart.
3: Ne, tak to ani tak, náhodou, Miloši.
1: Tak řeknu OK, tak to beru, ale já jsem zpíval o ně.
3: Ty jsi zpíval u ohně.
1: Já jsem zpíval u ohně.
3: Ty jsi nezodpovědný. Ty jsi moderátor a vysíláš v rádiu.
1: Lidi to chtěli.
3: Lidi to chtěli.
1: Já jsem rozdával radost. Libe.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Ale kdo má rád historii, tak ví, že ta postava svatého Václava je taková lehce kontroverzní, protože vlastně jeho možná až moc zneužili Němci, protože vlastně v době protektorátu dokonce se vyznamenávalo oni vlastně tvrdili, že to byl vždycky jako věrný, když to řeknu dnešním slovníkem, spolupracovník německý.
1: On odváděl nějaký prachy, že jo, aby měl klídek, no.
0: A dokonce nějaký zvířat tady musel dávat a tak dále, takže, ale tohle hrozně vlastně z dnešního hlediska jednoduchý v uvozovkách soudit a říkat si, no jo, on měl být tvrdší, to jako v té době asi velmi pravděpodobně opravdu nešlo. Nicméně je to zajímavá postava českých dějin a my si ji připomínáme nejen kvůli svátku, ale máme Václavské náměstí a tak dále, které je pro Čechy historické a kde se naopak schází většinou demonstrovat. A je to takový to místo, který zná každý Čech.
1: Jasně, na Václavském Václaváku.
0: Přesně. Ne, já si pamatuju jako dítě, když tam ještě jezdila tramvaj, teď opět bohužel tady tam byl pro mě úplně nepochopitelný, ale to se nechám na jindy, to je pro mě jak z Marzu. Tak si pamatuju, že vždycky, když tam přijela tramvaj číslo 11 ze Strašnic, tak kde si dáme sraz pod ocasem. Což znamenalo, že pod koňským ocasem svatého Václava. A každý věděl, i v dobách, kdy samozřejmě nebyly mobily a nechtěla si lítat někam do budky. To prostě to bylo svatý. Ve tři pod ocasem, jdeme do kina nebo ve dvě.
1: Takže a počkej, pod ocasem to bylo kvůli tomu, že tam byla zastávka. Já jsem totiž vždycky přemýšlela nad tím, proč pod ocasem a ne třeba pod úzdou, že jo?
0: No, ale vlastně zastávka bylo Václavské náměstí, pak byl Můstek dole, což se asi teda bude opakovat, když plítá tramvaj, na ten Můstek ani nedojede. Říkám, pro mě je tak z Marzu, tenhle ten geniální nápad. Ale vždycky se říkalo, sejdeme se pod ocasem, protože to všichni věděli. Mm-hmm. Ano, mohlo by to i pod hlavu, nebo
1: no,
0: pod...
1: Právě.
0: Prostě pod ocasem se ujmulo a říkám, tam vůbec jako nebyla šance se jinak domluvit. Prostě kdo chtěl přijít, tak bylo pod ocasem. A každý věděl, kde to je, že je to na Václavském Václaváku. Takže pro nás je tohle to jednoznačně jako ikonický místo a asi to taky zůstane.
1: No tak máme volno, že jo? Tak
0: máme volno.
1: Kdo by neslavil?
0: Neřešme to dál.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti. Na boku nebo na zádech.
4: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
8: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně

0: Emu.
1: Tak máme...
0: Ja ti nerozumiem.
1: Máme... Kulisáta, sú tady malé správy na frekvencii. Ja sa musím Lucie zeptat, vidíš, jak ja sa vydám kvôli posluchačům. Zjišťuješ si, když sú různé svátky, ne takový ty, taková si Vánoce víme, ale takový ty jiný svátky, vlastne podstatu těch svátků, nebo si prostě jenom máš volno ty tady.
0: Já nemám volno, no, si nevšimnul. Jo,
1: takže si nezjišťuji.
0: Samozřejmě zjišťuju, ale nemám volno.
1: Ne, já jsem kolikrát, fakt jsem kolikrát překvapený, když člověk jde do hloubky, proč ten svátek vlastně je. Jsem ti chtěl říct.
0: No, jsi žodnej, děkuju moc, jsem nevěděla.
1: No, tak jenom bylo dobrý jako v tomhletom si jako víc jako sebe vzdělávat, víš?
0: Já s tím jako souhlasím.
1: No, když je třeba mezinárodní.
0: Ticho.
1: Tak zprávy.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz.
4: Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny. O lásku. O druhou šanci.
5: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
6: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
0: Půl desátá, krátké zprávy. Veřejnosti se dnes na státní svátek otevírají některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Všechny prohlídky jsou dnes zdarma. Pražská ZOO dnes slaví 95 let od svého otevření. Výroční slavnost se ponese ve stylu 30. let, kdy zahrada přivítala první návštěvníky. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energie rostou. Jejich zvýšení nyní očekává 60% Čechů, což je nejvíc za poslední 2 roky. Taylor Swiftová se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televizní stanice MTV. Na letošním předávání cen získala 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord zpěvačky Beyoncé. Říjnoví soupeři českých fotbalistů Španělé povolali na zápas Ligy národů obránce Robinho Normanda. 25-letý bek Atletika Madrid nahradil zraněného Erika Garciu z Barcelony, který si při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci 3. října.
8: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě se podíváme na hlavní tahy.
9: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Chodce Rady se dojíždí do kolony. Na začátku zúžení u mostu Šmejkalka na 25. kilometru se srazil kamion a 2 osobní auta. Zdržení je tam okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: tento song se dneska hodí, Celebration, slavíme svátek. No, jak jsem tady se snažil trošku mentorovat Lucku, jestli, když je svátek, jestli si zjistí dopodrobno, proč ten svátek je, tak jsem si teď uvědomil a půjdu do vlastních řad, že jsem netušil, že dneska se dělá kachna ze zelen a s knedlíkem.
1: To jsem taky netušila.
0: To jsem fakt nevěděl.
1: Jste mě jako šokovali.
0: Jo, fakt jako ne. A myslel, že to není s gastrem spojený. Svátej Václav. Ale vypadá to, že co máte dneska?
1: Prosím tě, my jsme přijeli včera večer pozdě. Takže máme dneska špagety s nějakou omáčkou, co je ve skle.
0: Takhle, Lubko, to je italský svatý Václav.
1: Jo.
0: Jestli máte pastu, tak je to úplně v pořádku, ale musíme víc najít. Ne, fakt jsem to nevěděl, ale tak no. Člověk se pořád učí. A to si myslím, že vím u spoustu svátků, co se má, samozřejmě každý si dává něco jiného. Když to třeba nejí, tak to něčím nahradí, nebo prostě to trošku upraví, ale fakt jsem tušil, že dneska.
1: Já jsem také netušila, že máme nějaký svatov. Jako kdyby byly Václavky, tak
0: no,
1: to pochopím.
0: Jo.
1: Ale jako kachna. Slyším prvně.
0: Ale už si to vždycky budu pamatovat.
1: Už vždycky bude chybět.
0: No, to jsou takové ty věci. Moje dcera teď je v Amsterdamu a ztratil jim kufr. A já říkám, vždycky si dej do batohu, si dej základní věci, které nutně potřebuješ na druhý den. Hygienu, prádlo a tak dále, a tak dále. Stalo se? Myslím, že už na to nikdy nezapomenem, že na kufr čekali den a půl.
1: Jo.
0: A to byli rádi, protože jim původně řekli, že vůbec neví, jestli jim to přitom jako přímej let, jo, to moc nechápeš. Ale dobře, věci se dějí, tak já říkám, hele, věř mi, že už nikdy neodletíš, aniž bys měla ve svém batohu
1: věci. Čisté spodní
0: prádlo. A takový ty věci, které prostě všichni potřebujeme a nemusíš to hned kupovat. A to jsou přesně ty věci. Tak já přesně nezapomenu na to, že na svatého Václava už výhradně kachna, zelí červený nebo bílý. To je asi jedno.
1: Kachny.
0: A když byste to doma nenašli, no tak ty špagety.
1: A je vymalováno.
0: Hlavně si ten den. Užijte hezký počasí, tak si myslím, že by to mohlo být fajn. Hezké ráno.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
3: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Jak to říkají operní pěvci, hlasový klid. Takže já se jdu dělat zábal a jdu si udělat hlasový klid. Že zítra už to zase frčí, už musíme být ready, tak dneska se prostě musím dát dohromady. Přátelé, děkuji vám za trpělivost a schovivost. Takhle ten hlas není špatný, ale přeci jenom. No. Ano, přeci. Ano, pan Tomas. Už je tady Robin. Robin je další, kdo bude dneska na Frekvenci na vás provázet. Já se s váma loučím a budu se na vás těšit samozřejmě zítra ráno mezi 9. a 10. na Frekvenci 1. Hezký svátek, užijte si to, odpočívejte. A pokud jste na tom jako já, no tak musíme s tím něco dělat. Mějte se.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: Backstreet Boys. Oh yeah, everybody, everybody. Tak. Musíte pochopit, že nelze stáhnout tuhletu píseň, která provázela celé mé mládí a mládí Lucie Černé. Oh yeah. A proto na to paří. No, pojďme si popřát hezké dopoledne. Máme minutu po desáté, nejvyšší čas dát si zprávy, ale nechte dospívat tuto chlapeckou kapelu. Alright.
1: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Václav, neváclav, svátek, nesvátek, my makáme. Tak pojď, Luci.
2: Hezké dopoledne, na Pražském hradě dnes končí výstava českých korunovačních klenotů. Babí léto se u nás udrží celý týden. Ceny ropy kvůli odmítnutí iránského návrhu příměří Trumpem prudce rostou. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Navštěvníci si tak poslední den mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřená do 17 hodin. Vstup je zdarma. Babí léto se u nás udrží minimálně do víkendu. Nejteplejším dnem má být úterý, kdy se dočkáme až 25 stupňů. Až během následujícího víkendu by se mělo začít mírně ochlazovat, ale charakter počasí zůstane s velkou pravděpodobností i nadále stabilní, jen s větší oblačností. Čeká nás také minimálně týden bez deště. Ani na začátku 2. říjnového týdne to ale na déšť zatím moc nevypadá. Na pražském staroměstském náměstí se dnes bude demonstrovat lidi, na ní svolává iniciativa spolku Milion chvilek. Demonstrace má motivovat k účasti ve volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb proběhne 9. a 10. října. Milion chvilek chce lidi vyzývat, aby v nich nevolili populisty a extremisty. Dnešní akce má rovněž připomenout odkaz prezidenta Václava Havla. Ceny ropy na začátku týdne opět prudce rostou, reagují tak na odmítnutí iránského mírového plánu americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Plán měl vést k ukončení konfliktu a znovu otevření Hormuzského průlivu. Napětí na Blízkém východě tak dál zůstává zvýšené. Ruská řízená letecká puma, která zasáhla bytový dům v Charkově na severovýchodě Ukrajiny, dnes zranila nejméně 25 lidí, včetně několika dětí. V Kyjevě podle tamního starosty Vitalie Klička zasáhly ruské drony čerpací stanici a kavárnu poblíž jiné benzínové pumpy. Ruské noční útoky zranily podle úřadu v Kyjevě několik lidí. Fotbalisté Interu Miami se v MLS dál trápí. Prohráli 1-2 v Columbusu a protáhli sérii bez vítězství na 5 zápasů. Obhájcům titulu nepomohl ani gol Lionela Messiho, který dal už 21. branku v sezóně.
1: Frekvence 1.
2: Počasí. Dneska bude krásně, většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty mezi 20 a 24 stupni, na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A ještě míříme na silnice.
4: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na chodce Rady se dojíždí do kolony. Na začátku zúžení u mostu Šmejkalka na 25. kilometru se srazil kamion a dvě osobní auta. Zdržení je tam okolo čtvrt hodiny. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: A po zprávách, kde jste, už se můžete na Frekvenci 1 těšit na vyspalého Robina Sobka.
0: Ale no,
2: růžo.
0: Ona musí si do mě takhle píchnout prostě i na ten sváteček.
2: Ty jsi dobrý.
0: Paní, vy budete zase moc vyštěná. My budeme si hrát. Tady jsou mrvíci od Kolína.
2: A tam jedu právě teď.
0: Tak jo, tak hezkou cestu. Čau a využívejte krásné slunečné pondělní dopoledne, nebo chcete-li sváteční pondělní dopoledne, je to úplně jedno, my vám budeme hrát to nejlepší z muziky Černí anděle, Lucie, Madonna, David Guetta, Sia. Beautiful People se jmenuje hit, který budeme hrát pro vás, pro Beautiful People. Děkujeme za to, že nás posloucháte a pokud máte nějaké parádní tipy na ten dnešní den, tak je posílejte na 736 300 444. Ještě jednou krásné pondělí.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Lucie nám otevřela vlastně to pondělní dopoledne, sváteční, nádherné, na svatého Václava. Doufám, že se máte, že užíváte. Máme minutu po čtvrt na 11 dopoledne. Lubka mi tady zanechala vlastně takovou docela zásadní zprávu, a to, že právě, nebo chcete-li počínaje dneškem, startuje měsíc Věží a rozhleden. Je to vlastně období mezi dvěma významnými výročími, a to od 28. září, to znamená od toho dnešního dne, až do 28. října, kdy příroda a počasí stále lákají k výletům. Měsíc Věží a rozhleden startuje každoročně dnem Věží a rozhleden, který připadá právě na ten dnešní den, 28. září. No a to celostátní ukončení akce je stanoveno, jak bylo řečeno, na 28. října, kdy se turisté mohou s rozhlednami rozloučit českým dnem s českými vlajkami. Co se týká té vlajky, tak o tom ještě bude řeč, ale já bych spíš zmínil to, že v České republice jsou opravdu stovky turistických věží, rozhleden a taky vyhlídkových míst, které se mohou do měsíce Věží a rozhleden zapojit. K takovým podzimním výletům lákají například Kleť, Diana, Poledník, Libín, Svatobor, taky Petřínská rozhledna, Studený vrch, Vodárenská věž v Nymburku nebo Radniční věž v Kadani, Cvilín, Vyhlídka na Ostaši a tak dále a tak dále. Myslím, že bychom tady byli opravdu dlouho, kdybych měl všechno jmenovat. Můžete mrknout taky mimo jiné do Příbramy, tam je Vojna konkrétně u Příbramy, Pepř nedaleko Jílového a další. Jak říkám, je toho strašně moc. Já jsem tady zmínil taky tu vlajku, no tak měsíce Věží a rozhleden bývá každoročně ukončen 28. října českým dnem s českými vlajkami. Čili vy můžete opravdu vystoupit na věž kdekoliv v Čechách. Dá se vlastně říct i na světě s českou vlajkou. Zamávejte tam potom do všech světových stran a své vrcholové fotky zašlete na Facebook Pohádkové království, nebo to pošlete klidně na adresu vlajky@dobryden.cz. No a ty nejlepší fotky, ty nejlepší fotografie budou potom vyhodnocovány vždycky v lednu toho následujícího roku. Takže si to můžete pěkně zpestřit i takovou hezkou soutěží. No tak pokud vyrazíte dneska kamkoliv na jakoukoliv rozhlednu, tak si to rozhodně užijte, a pokud zůstanete s námi, tak užívejte i to nejlepší z muziky. My pro vás máme Michaela Jacksona, Cukeru, Paul Young za chviličku, nebo taky Harry Styles.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba trávníka a Monika.

0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
1: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
2: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
3: Prvního října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

To nejlepší z muziky tohle je Michael Jackson, Billie Jean. Skoro 3 minuty po půl 11 dopoledne, už to tady jede, už to tady sviští, jak na cvičišti. Přátelé, stačilo říct, že jeden věží a rozhleden a už se nám to tady pěkně rozjíždí, ty vaše zprávy. Reagujete, ale ještě předtím, než se zaměříme na jednu z těch zpráv, tak se zaměříme na pozdrav od Jiry, který píše, ať už slavíte svátek kdekoliv, já přeji dobře strávený den. Já u rádia F1, ale zase to vyhráli chalupáři, protože se říká, že sváteční pondělí je jako malá neděle. Všechno jezdí jako v neděli. Ahoj Jira. Teda. Hezky si to napsal Jiro. My moc děkujeme za pozdrav. Ještě jednou připomínám, zmínil jsem tady den věží a rozhleden. Připadá vlastně na ten dnešní den 28. září, na den státního svátku české státnosti. A zahajuje tím vlastně celorepublikový měsíc věží a rozhleden, který teda trvá do 28. října. Čili opravdu od svatého Václava až do toho státního svátku 28. října můžete v podstatě vrazit kamkoliv, na jakoukoliv rozhlednu. Já jsem tady mimo jiné zmínil Příbram. A už mi tady někdo napsal, že všichni milovníci výškových pohledů si mohou právě zpestřit ten dnešní den, to znamená pondělí 28. září, návštěvou třeba těžních věží Ševčinského a Vojtěžského dolu a mimo jiné také vyhlídkové věže památníků Vojna, i to jsem tady zmiňoval. Vystoupat na ně vlastně můžete v rámci toho dnešního parádního dne věží a rozhledem za symbolické vstupné, a to je zásadní zpráva, 1 korunu za to zaplatíte. Takže to se vyplatí. Je pravda, že Svatá hora se také zapojila do toho dalšího ročníku celostátní akce Den věží a rozhleden a nevstoupá teda celá rodina, děti, rodiče, prarodiče. Čili vy se můžete vydat dneska také na Svatohorskou zvonici. Tam trošku přidražili o 29 korun. Navíc dáte, to znamená vstupné, je opět symbolických 30 korun. No, to se určitě taky vyplatí, takže můžete vyrazit, při výstupu se můžete prohlédnout svatohorské zvony, můžete zjistit, jak jsou rozmístěné třeba, které jsou výkyvné a které zase ne, v jakém tónu jsou laděné a tak dále. A skrz okenice se můžete taky podívat na město Příbram. Takže tolik dnešní parádní sváteční tipy na výlet. No a za chviličku sváteční narozeniny. Takže napište nám pro změnu teď na SMS bránu 736-300-444, kdo z vašich milovaných přátel, rodiny, lásek slaví narozeniny právě dnes na svatého Václava v pondělí 28. září. Co mu chcete vzkázat, podepište se. No a o zbytek se postaráme už za chvíli. Teď ale pojďme hrát to nejlepší z muziky, Stevie B, nebo třeba taky Katy Perry.

Poďme na to, poďme slaviť. Na svatého Václava v pondelí 28. září voláme teď Jirkovi Dufkovi. Doufám, že Jirka bude na příjmu, že nám zvedne telefonní aparát, abychom mu mohli v éteru frekvence 1 popřát na přání Ivči. Ivča nám tady napsala. Tak uvidíme, jestli Jirka má na tenhle ten skvělý sváteční den čas zvedat telefony. Zatím to vypadá, že čas nemá. Možná chystá narozeninovou oslavu, připravuje chlebíčky, peče dort. A nebo mícha svíčkovou, kdo ví. Záleží, jaké bude narozeninové menu, ale škoda, že nám to nezvedá. Tak tu SMSku přečteme ještě jednou teda. Necháme zazvonit, nic se neděje, Jirka na nás úplně peče. Tak, ahoj Robine, prosím, chtěla bych tvým prostřednictvím popřát bráchovi Jirkovi Dufkovi do Sněžného. Jirko, přejeme ti všechno nejlepší k 52. narozeninám a hlavně hodně moc zdraví a štěstí a to zdraví především, máme tě rádi a za celou rodinu a Filipov zdraví Ivča. Přikládám telefonní číslo, já samozřejmě využil toto číslo Ivčo a vím, že tady píše, že by si byla moc ráda, kdyby to vyšlo, to zavolání. Bohužel, Jirka nemá čas zvedat telefony a pak je tady díky moc a krásné sváteční pondělí všem na F2. Na F2. To mě docela pobavilo. No, F1, E2 rovná se F2. Tak. Taková rovnice. Ivčo, děkujeme moc za přání, pozdravuji Jirku. Věřit, že jsme to zkoušeli, že jsme mu volali, taky Mirek píše, dneska slaví dva Vaškové z Pardubic, jsou to bohemové, co by dneska mohli mít sraz, díky. Mirek, nemáš za co, Mirku, dejte si sraz, dejte si pivo, oslavte to, přece jenom, ano, Václavové slaví svátek právě dneska, ať už jsou teda svatí nebo ne, je to úplně jedno, tohle je váš den, tak si ho pěkně užijte. A co se týká těch známých osobností, no tak britská herečka Naomi Watts, ročník 1968, slaví narozeniny, anebo 82 má dneska také Miloš Zeman.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci na za chviličku Aerosmith. Dáme si na ten skvělý sváteční den něco málo crazy, tak se jmenuje hit od Aerosmith a taky Chumba Wamba. To všechno a mnohem víc muziky bude.
1: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Ale protože 11. tak máme zprávy a ty připravil Ondřej Albrecht.
2: Hezké dopoledne, ve Staré Boleslavě začala tradiční poutní mše. Nejméně 8 lidí zemřelo po záplavách a sesuvech půdy na jihu Barmy. Doprava je poměrně sváteční a klidná, zdržíte se ale na D1 před Prahou. Na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi začala v 10 hodin tradiční poutní mše, kterou slouží pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. Do města dnes na národní svatováclavskou pouť dorazili davy lidí. Při bohoslužbě je letos poprvé vystavena nová stříbrná helma svatého Václava s jeho ostatkem. Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže. Uvedla před jednáním ministrů obrany v Bruselu šéfka unijní diplomacie. Ministři budou debatovat hlavně o situaci na Ukrajině a na Blízkém východě, ale budou se také zabývat zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Z ní podle Reuters vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle a ani efektivně. Nejméně 8 lidí zemřelo a dalších 20 až 30 se pohřešuje po záplavách a sesuvech půdy na jihu Barmy. V nejjižnější tesenlínské oblasti vydatně prší od pátečního večera a záchranáři se kvůli pokračujícím dešťům stále nemůžou dostat do všech postižených oblastí, jak o tom dnes píše agentura AFP. Český cyklista Matyáš Vacek si při pádu v nedělním silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou tak až další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka, jak dnes svaz informoval v tiskové zprávě.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnešní sváteční teploty budou 20 až 24 stupňů Celsia, většinou bude jasno na severu a západě Čech až oblačno, pršet by ale nemělo. Na Šumavě bude kolem 20, na horách ve zbytku Česka potom 16 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Doprava je klidná a sváteční, zdržíte se ale na dálnici D1 před Prahou. Na 29. až 25. kilometru v klasickém místě, kde je zúžení. Aktuálně je ta menší kolona zhruba na nějakých 10 až 15 minut. No a aktuálně taky hlášená kolona na silnici 1/50 a to při příjezdu do Uherského Hradiště od Buchlovských kopců. Tak především šťastnou cestu ideálně s frekvencí 1, kde pokračuje svátečně naladěný Robin Sobek.
0: Já bych to zase nějak nepřeháněl, ale každopádně pojďme si zahoubařit v této hodině. Co vy na to houbaření? Máte nějaká místa, kam vyrazit? Pište své tipy na 736-300-444. Já se určitě o nějaké podělím a teď se budu dělit o to nejlepší z muziky. Aerosmith, Vanessa May nebo Marquez. Pojďme hrát!
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Aerosmith a Crazy, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 v pondělí na svatého Václava 28. září ve čtvrt na 12. My tady houbaříme právě teď. Já jsem se ptal, jestli máte nějaká místa, kam vyrazit. A je pravda, že mezi vámi, k mému teda překvapení, jsou i takoví, kteří třeba nemají vůbec žádná oblíbená místa.
1: Ne, nemám oblíbený. Tam chodí takových lidí, že jsem rád, že na mě něco zbyde.
2: Tak máme chalupu v severních Čechách, takže tam někde.
3: No, já jsem ze Šumavy, takže tam máme takový zákoutí a jasně, to nikomu neřeknu tam.
4: Náš výkup je teď totální.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš.

0: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte s Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: To nejlepší z muziky tohle byl Milan Peroutka. Cesta dlouhá. Možná i vy máte cestu dlouhou, teď ještě před sebou, ladíte nás za volanty vašich vozů. My se aktuálně podíváme na dopravu, jak to vypadá. Co se týká Milana Peroutky, no tak v sobotní hitparádě tohleto byla novinka na třetím místě a nejenom pro ní můžete hlasovat do úterního poledne na www.frekvence1.cz/hitparáda. Tak se mrkněte, hlasujte a my teď teda zavítáme na dopravu, jak to vypadá. Jestli máte cestu dlouhou, mohlo by vás to zajímat.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Asi 20 minut budete popojíždět v koloně na dálnici D1 mezi 31. až 25. kilometrem ve směru na Prahu. Byla zde dopravní nehoda, ale ta již v tuto chvíli odstraněná. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A my se za chviličku vrátíme do lesa na houby, ale teď jedna z mých nejoblíbenějších písniček od One Republic. Hezké dopoledne.

0: To nejlepší z muziky Chumba Wamba. Jako malé pondělní sváteční zpestření na frekvenci 1, těsně před 11:45. Já jsem tady vlastně hned po zprávách vykopl téma houbaření a už tady mám dokonce i několik fotek přímo z lesa i s košíkem. To je škoda, že vám ty fotky nemůžu ukázat. Jde vidět, že už opravdu v tom košíku těch pár hub máte. Je tady zpráva konkrétně od Kristýnky a Jardy, kteří teda běhají někde po lesích na Praze západ. Takže já přeji opravdu hezkou úrodu, přeji co nejvíce hub. Já teda vždycky, když vlastně vyrazím, a to se často neděje, tak nasbírám tak akorát houby, doslova do písmene. A nebo potom hořčáky, protože ten rozdíl vlastně jak si nepoznám. No, ale dneska už existuje cokoliv, vlastně různé aplikace, také, které můžete používat při houbaření, abyste třeba nedopadli jako já a nevrátili se s úsměvem a to s plným košíkem hub a pak zjistili doma, že se vlastně nedají vůbec jíst, jak jsou krásné, ale hořké. No nic, tak ještě jednou hezkou úrodu i vám ostatním, kteří třeba máte namířeno, anebo jste už možná od rána, protože když se chodí na houby, tak většinou 5, 6, no, brzo po ránu, takže pokud taky běháte někde po lesích a houbaříte, tak ještě jednu hezkou úrodu. A já musím říct, že co se týká té hudební úrody tady na Frekvenci 1, tak taky stojí za to. Za chviličku třeba Queenie, Anastasia, Dermot Kennedy, pojďme na to.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Bruce Springsteen, to nejlepší z muziky, taky Headway na frekvenci 1 po zprávách. A nebo No Mercy. A zprávy už za chviličku.
1: Jedu vlakem, 11 hodin, frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak přesně, jak jsme slibovali, zprávy má Ondřej Albrecht.
2: A já přeju hezké poledne. Vystát frontu do Vladislavského sálu na výstavu českých korunovačních klenotů dnes trvá až 3 hodiny. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let od založení. Doprava je stále sváteční, stále ale počítejte s kolonou na dálnici D1. Vystát frontu do Vladislavského sálu Pražského hradu na výstavu českých korunovačních klenotů dnes v její poslední den trvá 2 až 3 hodiny. Fronta návštěvníků začínala dopoledne u branky Jižních zahrad a vedla přes výčí schodiště do Starého královského paláce. Výstava, jejíž součástí je připomínka 500. výročí nástupu Habsburku na český trůn, i prohlídka gotického sálu, ale stojí za to čekání. Shodují se návštěvníci, kteří do fronty vyrazili už brzy ráno. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let od založení. Z původních 3 fakult a asi 2000 studentů se rozrostla na fakult 8, kde současně studuje kolem 10 000 lidí. Univerzita se proměnila nejen rozsahem studijní nabídky, ale také výzkumnou činností nebo rolí, kterou v regionu hraje. Jak řekl rektor univerzity Jaroslav Koucký, původní myšlenka ale takovou podporu neměla.
3: Od 60. let, tady jako byla historie vysokoškolského vzdělávání, ale samozřejmě ta tradice jako nebyla tak silná jako v těch velkých městech, jako Praha, Brno. Jo, takže ta myšlenka, že proč by vysoká škola měla být ve městě, jako je Ústí nad Labem, tak ne všichni tomu byli nakloněni. Tak jo, že si mysleli, že to jako nebude mít budoucnost. Z tohohle pramenily, řekněme, obavy těch lidí na úrovni státu, který si to třeba v daný moment nepřáli, no.
2: Výročí 35 let si univerzita připomene hlavní oslavou 1. října v kampusu. Lidé se k tématu můžou prohlédnout i výstavu na Lidickém náměstí. Zpěvačka Taylor Swift se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televize MTV. Hlavní cenu za videoklip roku získala za píseň The Fate of Ophelia z loňského alba The Life of a Showgirl, kterou věnovala v srpnu zesnulé Dolly Partonové. Na letošním předávání cen získala Taylor Swift 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord zpěvačky Beyoncé. Hokejisté Třince budou v úterním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a 1. místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí také 2. Pardubice, které ve šlágru kola přivítají 3. České Budějovice. 2. zápas se ve 2 dnech čeká Spartu, která se už dnes utká s Karlovými Vary a následně je čeká souboj v Hradci Králové. Energie uzavře program 6. kola až za měsíc, kdy doma přivítá Brno.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnešní teploty budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16. Většinou bude jasno, na severu a západě Čech může být až oblačno a bude vát jen slabý na českomoravské vrchovině, místy i na jihu Moravy, mírný jihovýchodní vítr.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Většina silnic a dálnic je bez komplikací, zdržíte se ale stále na dálnici D1. A to při cestě ve směru na Prahu už od 31. až po 23. kilometr. Aktuálně je tam kolona zhruba na 25 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Svátečním vysíláním dál provází Robin Sobek.
0: A mám co nabídnout, věřte nebo ne. Xindl X slaví 20 let na hudební scéně a my se společně s ním tady u nás na Frekvenci 1 ohlížíme pravidelně, a to vždycky v pondělí, takhle odpoledne okolo 12:45, za jeho dosavadními hity. A ten dnešní je vlastně hodně speciální, protože on ho natočil společně se studenty a absolventy Jedličkova ústavu. Ten hit dostal název, já jsem si teda vždycky myslel, a myslel jsem si to vlastně doteď, to se přiznávám, ředitel autobusu. Ředitel, ale on je to ředitel, jo? Od slova řízení, jako řídit. Ředitel autobusu, vidíte? Já jsem si to celou dobu plet. No, možná jsem v tom nebyl tak úplně sám. Každopádně je tak nebo onak. Ta písnička z roku 2011 a v tom videoklipu se objeví třeba Vojta Dyk, objevil se tam taky Dan Bart a určitě ho znáte, možná jste ho viděli. Ta písnička mimochodem zní takto.
4: Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je a nic se na tom nezmění.
0: A co bylo inspirací pro vznik tahleté hodně originální písničky, to vám Xindl řekne ve 3/4 na 1, tak buďte u toho, do té doby No Mercy, Fergie, taky Verona a za chvilku i filmový odborník. Hezké sváteční, teď už poledne a dobrou chuť.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky No Mercy, Where Do You Go, na frekvenci 1 máme skoro 2 minuty po 1:15 odpoledne a na svatého Václava si dáme svátečního filmového odborníka. Co vy na to? Pokud máte chuť a čas a chcete si odnést titul, tak volejte na 257-400-999. Hezké poledne přejeme.
1: Frekvence 1.
2: Nyní se odstěval do Úpolce.
1: Filmový odborník.
0: Tak, kdo se k nám dovolal dnes takhle na svátek jako první? Kdo je tam? Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, Vladimír z Ostravy.
0: Radimíre, jak tam máte? Doufám, že slunečno taky v Ostravě. Je tam hezky?
3: No, je tady pěkně.
0: No, to je dobře. To je dobře, tak třeba někam vyrazíte taky na procházku, až si dáme společně filmového odborníka. Držím palce, připraven na první ukázku?
3: Ano.
0: Ta zní takto.
4: Dej mi pozor na děti, ať neprovádějí žádnou lumpárnu.
5: To víš, že dám.
6: Nám je to jedno, nám je to jedno, my peníze nemáme. Ten, kdo má peníze, ten má skoupaní. A ten, kdo je nemá, ten mu chodí.
7: Kde ty kluci
4: tuhle
7: písničku sebrali?
4: Od chlapů zlomu, tam to slyšíš.
0: Já miluji vlastně tenhle ten snímek a tuhletu ukázku i tu píseň, Radimíre, nevím jak vy, znáte to?
3: No, něco mi to připomíná s tou Bodálkou, ale...
0: No, to je starý kousek, tohle jsou 40. léta, to je, řekněme...
3: Nebe a Dudy?
0: Nebe a Dudy! To jsem chtěl slyšet. Jak jste to dokázal trefit? Přiznejte se.
3: No, tak já jsem si to tak nějak odvodil, jste řekl ty 40. leta.
0: No, přesně tak. Rok konkrétně 1941, protektorát Čech a Moravy. Romantická, krásná komedie Vladimíra Slavinského, kterou ji natáčel a zahrál si tam hlavní roli mimo jiné teda Jindřich Plachta, taky pan Marván a tak dále. Tak, skvělá práce. Pojďme na další ukázku, která zní takto.
8: Co to je? No. Ježiši Kriste, tolik tady stojí rajská, jo?
9: Ne, to je váš denní honorář.
8: Cože? Prosím vás, co u filmu nemá ani ten Bartoška?
9: No a když budeme s vámi spokojeni, bude ještě premiér.
8: To by teda Božena koukala.
0: No, to by Božena koukala. Co je to za film?
3: To bude něco novějšího.
0: No, jak se to vezme? Rozhodně to nejsou 40. léta, ale rok 1999, takže ano, popojili jsme trošku kupředu. Předpokládám, že Luďka Sobotu jste poznal. Ona si tam zahrala i Taťána Medvecká, Jiří Vimer dokonce, Náďa Konvalinková, Václav Postránecký, Jan Přeučil, toho jsme slyšeli v té ukázce. Ten tam vlastně nabízel ty peníze Luďkovi Sobotovi. Česká komedie z roku 1999, pouštím Časomíru. A ta vypršela. Je to škoda, Radimíre, že jste se tady nechyt, protože ten titul byl na dosah. Ale na druhou stranu jste poloviční filmový odborník a ten film se jmenuje Nebát se a nakrást. Říká vám to něco?
3: Jo, říkám.

0: A škoda, že jste si nespomněl, ale nevadí. To nevadí, já vám stejně za skvělou hru budu hrát to nejlepší z muziky. Komu chcete poslat písničku?
1: No všem, těm, co slavují dneska státní svátek.
0: Jo, kteří mají pohodu a volno. Tak jo, tak ty všechny zdravíme, vy se mějte v Ostravě krásně a zase někdy zavolejte. Hezký den, přejeme.
1: Taky, zdravím.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy.
5: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
7: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
8: Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
10: Nejen o zimních zahradách se společností Cersklo.
3: Už dnes 16.40.
2: Jen na Frekvenci 1. Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Somebody a taky Brian Adams. Tomu říkám krásné zpestření pondělního odpoledne, 4 minuty po půl jedné. My jedeme dál na frekvenci 1 za chviličku, jak jsem sliboval, 20 let, 20 hitů a hlavní roli Xendo X, který nám představí písničku Ředitel autobusu od Tap Tap a samozřejmě Xindla z roku 2011. Co bylo tou hlavní inspirací pro vznik tahleté hodně originální písničky, tak to se dozvíte už za chvilku u nás na frekvenci 1. Hezké odpoledne.
1: Doma namířeno po dálnici D1 do Prahy. Musí počítat s popojížděním v koloně téměř půl hodiny před dopravním omezením u mostu Šmejkalka. Aktuálně se vám provoz zastaví okolo 31. kilometru. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Frekvence 1.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, věřím, že pokud na tenhle ten krásný sváteční den posloucháte Frekvenci 1, takže vám s námi dobře sombr pondělí odpoledne 28. září, pár minut po půl jedné. Xinol X slaví 20 let na hudební scéně a my se společně s ním u nás na Frekvenci 1 ohlížíme za jeho dosavadními hity. Před námi je další takový, který se jmenuje Ředitel autobusu.
1: 20 let, 20 hitů. Xindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
2: Exkluzivně na Frekvenci 1.
3: Ahoj, já jsem Xindl X a dnes budeme vzpomínat, jak vznikla písnička Ředitel autobusu. Není to tak úplně moje písnička. Jasně, napsal jsem ji a zpívám v ní, ale hlavně je to píseň skupiny The Tap Tap, pro kterou jsem ji psal a jejichž příběh vypráví. Abych já ji mohl napsat, někdo z nich to musel prožít. Skupina Tap Tap není tradiční uskupení muzikantů. Je to soubor lidí z Jedličkova ústavu, kteří v rámci muzikoterapie založili kapelu. Po jedné akci, kde jsem hrál já i oni, mě jejich kapelník Šimon Ornest oslovil, jestli bych pro ně něco nenapsal. A měl netradiční požadavek. Prej, jestli by to nemohla být koláž ze smluvních přepravních podmínek. Proboha, proč? Divil jsem se. A Šimon mi začal vyprávět příběh, jak jejich tehdejšího bubeníka Marka Valantu, který je miniaturního vzrůstu, neustále autobusáci vyhazují z autobusu s tím, že kolo do autobusu přece nepatří. Přitom Marek to kolo používá jako kompenzační pomůcku. A kompenzační pomůcky do autobusu patří. Ten příběh mě zaujal a tak jsem Šimonovi nápad z koláží z přepravních podmínek rozmluvil. Pojďme radši odvyprávět to, co se Markovi děje. A udělejme to jako duet mezi autobusákem, co se ohání pravidly, který sám pořádně nezná, a Markem, který se obhajuje. Nakonec jsme místo jednoho autobusáka do písně dosadili hned tři. Jednoho jsem si zaspíval já, další dva Vojta Dyk a Dan Bárta. To, jak se ta písnička stane populární, nikdo z nás nečekal. No dobře, to přeháním. Trošku jsme to čekali, ale co jsme fakt nečekali, ale jako opravdu nečekali, bylo, že opravdu něco změní. Ale světe, div se, změnila. Prej od té doby většina autobusáků ví o kolech, který jsou zároveň kompenzačními pomůckama a z autobusů vás s nima vyhazovat nebudou. A pak, že písnička nemůže změnit svět k lepšímu. Může, jen to jde po hodně malých kouscích. Tak si ji pojďme pustit. Ředitel autobusu na Frekvenci 1.

0: Comic-Con Brno a Junior.
1: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme! Na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
0: Dní popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic-Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic-Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: To nejlepší z muziky hrajeme Eňu. Na frekvenci 1 za chvíličku budou zprávy a po nich třeba Enrique Iglesias, Get Far nebo taky kapela YouTube.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: 1. října soutěžíme na frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
4: Hezké odpoledne. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Hokej Evropská unie podle šéfky diplomacie čelí riziku dalších ruských sabotáží. Jezdí se prakticky bez komplikací až na situaci na dálnici D1 u Prahy. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy u Prahy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. Ve svém kázání vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti. Přibyl také připomněl násilnou smrt svatého Václava a to, že bratr zabije bratra, označil za varování pro každou společnost, která dovolí, aby nesouhlas přerostl v nenávist a protivníka se stal nepřítel. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce bude muset v příštích letech investovat asi 1,5 miliardy korun do modernizace tramvajových tratí v obou městech. Podle náměstka primátora Liberce Adama Lenerta část nákladů na tyto investice pokryjí evropské dotace.
5: V rámci investičního plánu, který by měla valná hromada schvalovat, je jednak elektromobilita, která je nutná pro vlastně zakázku, aby dál dopravní podnik mohl udělat dopravní obslužnost města Liberec. To znamená nákup 40 elektroautobusů. Ty budou asi v hodnotě 800 milionů, 300 milionů by měla být dotace, takže z našeho by mělo jít 500 milionů. A pak jsou tam zejména renovace tratí takzvané OPD3.
4: Podnik čeká také povinný nákup elektrobusů, jak vyplývá z investičního plánu, který budou na začátku obě města schvalovat. Evropská unie podle šéfky své diplomacie čelí riziku dalších ruských sabotáží. S odvoláním na zpravodajské informace uvedla, že jejich cílem má být zastrašit evropské země a oslabit jejich podporu Ukrajině. Ministři obrany Evropské unie dnes v Bruselu řeší také vlastní připravenost Evropy. Podle zprávy Evropské obranné agentury totiž současné plány členských států nestačí k odstranění některých nedostatků. Týká se to například protivzdušné obrany, zásob munice, dronů nebo pozemní a námořních sil. A hokejisté Floridy jsou podle sázkových kanceláří v nadcházející sezóně NHL hlavními favority na zisk dalšího Stanley Cupu. Ten by pro ně byl třetí za 4 ročníky. Prakticky stejně dobré vyhlídky přisuzují bookmakeri taky Karolině, která bude v roli obhájce trofeje.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Dnešní teploty budou 20 až 24 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16. Většinou ale bude jasno, na severu a západě Čech oblačno, vítr bude spíše slabý.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Na silnicích se příliš nezdržíte, za Brnem je venčí kolona ve směru na Prahu na 194. až 190. kilometru na 10 minut a před Prahou se zdržíte o něco déle, zhruba 15 až 20 minut od 31. po 23. kilometr před zúžením, kde se opravuje už několik měsíců most. Tak šťastnou cestu a pevné nervy ještě stále s Robinem Sobkem.
0: Ano, ještě stále, ještě chvilku, ještě poslední hodinu, máme 4 minuty, po 13. krásné sváteční odpoledne. Začnu sportem, protože v rychlém sledu bude hrát česká fotbalová reprezentace. Další utkání v letošním ročníku Ligy národů a po sobotním duelu proti Chorvatsku budou hrát Češi už zítra proti dalšímu silnému evropskému celku. Možná ještě silnějšímu. No, co si budem, dalším soupeřem bude Anglie, ale podrobnosti budeme probírat se sportákem Alešem Svobodou už za pár minut do té doby, jak jsem sliboval. poslouchal to nejlepší z muziky. Hezké sváteční odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Glenn Medeiros na Frekvenci 1, máme 1:45, jdeme za sportem. Ještě jednou připomenu, že v rychlém sledu bude hrát česká fotbalová repre. Další utkání v letošním ročníku Ligy národů, po tom sobotním duelu proti Chorvatsku budou hrát Češi. Zítra proti dalšímu silnému evropskému celku budou hrát proti Anglii, ale více nám prozradí sporták Aleš Svoboda. Hezké odpoledne, vítej.
1: Hezké sváteční odpoledne.
0: Pojďme se vrátit ještě k tomu Chorvatsku.

0: golem Chorvatska na 0-1.
1: Češi se vlastně zítra v Praze postaví Anglii, ta na letošní mistrovství světa získala bronz. Čeká tak Čechy v porovnání s Chorvatskem ještě těžší soupeř?
0: Dá se říci, že ano, i Chorvatsko ale má velkou sílu a přijelo v nejsilnější možné sestavě. Je ale fakt, že Anglie je o něco výš a asi i z hlediska atraktivity soupeře. Kouč Anglie Tuchel přiveze největší hvězdy, útočníka Kanea z Bayernu nebo záložníka Rice a křídlo Saku, oba z Arsenalu. A do nominace se vrátila i další hvězdná jména, která třeba chyběla na mistrovství světa, obránce Alexander Arnold z Realu Madrid nebo záložníka Palmer z Chelsea. Takže Česko rozhodně čeká další velmi těžký a hvězdným jmény nabitý soupeř.
1: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, tolik fotbal, tolik sport, další novinky ve středu odpoledne ve vysílání Frekvence 1. Tak hezký sváteční den a ve středu naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Zima za rohem, my dobijeme baterie.
3: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá

0: I tak to za to stojí, opět a Radečej, tak jeli. Máme pár minut po půl druhého odpoledne, nezapomeňte, že ve Světle nad Sázavou probíhá svatováclavská pouť, vlastně už od 26. ale do 28. září, to znamená také dneska, a vy, pokud chcete, tak můžete letos na mši svatou klidně vyrazit právě dnes na svatého Václava 28. září od 17.00, což ještě stihnete, pokud to nemáte úplně z ruky. A jak to vypadá s dopravou?
1: Frekvence 1. Doprava.
0: I to víme.
2: Na dálnici D1 se stala dopravní nehoda na 191. kilometru ve směru na Prahu. Před tímto místem se popojíždí v koloně asi 10 minut. Při pokračování pak dále na Prahu se zdržíte okolo 20 minut od dopravního omezení před Mirošovicemi, kde se opravuje most Šmejkalka. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky, tohle jsou U2, kteří staví 50 let na scéně, o nich chystají nové album, typický zvuk, silné texty, které se budou týkat lásky, konfliktu a taky naděje. Je pravda, že za 50 let na světové hudební scéně ušli irští rockeři pozoruhodnou cestu. Ta začala v Dublinu 25. září v roce 1976, kdy se Bono a spol. Dali dohromady. Letos v únoru vydali takové minialbum, které se jmenuje Days of Ash s 6 novými skladbami. Písní Yours Eternally dokonce hostuje taky Ed Sheeran. No a to nové plnohodnotné studiové album plánuje irská kapela vydat v polovině listopadu. Půjde o první řadovou studiovou desku kapely po 9 letech. Pokud ji budete mít doma, tak určitě neprohloupíte. Stejně tak neprohloupíte, když budete dál poslouchat sváteční frekvenci. Ode mne pro dnešek všechno. Robin Sobek se loučí a zítra v 10. Pa, pa.

0: 14. hodina před námi, svátek nesvátek, dnes se na vás jen knížkovou těšíme, zahrajeme třeba Fool's Garden. Máme pro vás i Phila Collinse. A nebo Rednecks. A samozřejmě zprávy za chvíli.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
4: Já přeju hezké odpoledne taktéž. Vystát frontu do Vladislavského sálu na výstavu českých korunovačních klenotů dnes trvalo až 3 hodiny. Laureátkou letošní ceny Václava Havla je iránská právnička Nasrin Sotudihová. A zdržíte se na dálnici D1 před Prahou. Vystát frontu do Vladislavského sálu Pražského hradu na výstavu českých korunovačních klenotů dnes v její poslední den trvá 2 až 3 hodiny. Na dotazy českých i zahraničních zájemců odpovídal informátor na 3. hradním nádvoří. První návštěvníci dnes o svátku svatého Václava přišli už kolem 8. hodiny. Sál se otevřel v 9. Mezi prvními byl i Tomáš Malaska, který přijel s rodinou z Olomouce.
5: Já jsem se do Vladislavského sálu dostal podruhé už, poprvé jako dítě, takže samozřejmě předtím, jelikož je to největší vlastně sál, takže tím pádem mě to připadalo jako dítě obrovské, teďka je to daleko menší, ale jakože dívá se jak na architektu, akorát, že nestíháte právě, že a nechtě se zase zdržovat, takže koukáte jedno druhý.
4: Výstava se pro veřejnost uzavře dnes v 5 odpoledne. Zítra budou klenoty uloženy zpět do korunní komory ve svatovícké katedrále. Laureátkou letošní ceny Václava Havla je iránská právnička Nasrin Sotudihová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž parlamentní shromáždění je garantem ocenění. Sotudihová, která bojuje proti trestu smrti a povinnému zahalování žen, zastupovala také aktivisty, novináře, příslušníky menšin i děti, kterým hrozila poprava. A to navzdory opakovanému zatýkání, dlouhým trestům vězení a značnému osobnímu riziku, jak uvádí instituce se sídlem ve Štrasburku. Jihokorejské ministerstvo zahraničí se dnes předvolalo ukrajinského charge d'affaires v Soulu kvůli tomu, že Kyjev zveřejnil informaci o předání 2 severokorejských vojáků do Jižní Koreje. Soul z vyzrazení informace obvinil Kyjev už dřív a také mu vytýká, že podle něj neoprávněně popřel, že se obě země dohodly na utajení akce. Jižní Korea proto žádá po Kyjevu vysvětlení a také omluvu. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil předání 2 vojáků minulý týden v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN. Hokejisté Třince budou v úterním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí také 2. Pardubice, které ve šlágru kola přivítají 3. České Budějovice. Druhý zápas ve 2 dnech čeká Spartu, která se dnes utká s Karlovými Vary a následně ji čeká souboj v Hradci Králové. A pak Energie uzavře program 6. kola až za měsíc, kdy doma přivítá Kometu Brno.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Dnešní teploty budou 20 až 24 stupňů Celsia na horách kolem 16. Většinou má být jasno, na severu a západě Čech může být oblačno, pršet, ale nemá.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A stále se nám tvoří kolona před Prahou na dálnici D1. Zdá se, že se lidé po prodlouženém víkendu pomalu vrací zpět do Prahy. Aktuálně už je kolona až na 34. kilometru a doba průjezdu ve směru na Prahu je kolem 30 minut. Jinak většina zatím těch našich dálnic a silnic je bez větších komplikací. Tak ať to vydrží šťastnou cestu, teď už s vámi je Jana s Vojtou.
6: Dneska je státní svátek, dneska je státní svátek.
0: A my jsme zase v práci a my se máme.
6: Tak, den české státnosti, všem Václavům všechno nejlepší. My se jménu Václav budeme věnovat podrobněji. Já jsem tady řešila s AI četnost, oblíbenost jména, jak by měl takový Václav, který má tohle jméno vypadat.
0: Kolik by měl mít centimetrů, kolik by měl vážit.
6: Přesně tak, šířka ramen a tak. Máme dva taky jednoho Václava, tak já mu taky chci popřát všechno nejlepší.
0: Tak jo, tak popřejeme všem Václavům. A kromě toho, že je den české státnosti, tak se ještě různě po světě slaví spousta jiných, jako velmi inspirativních dnů dneska.
6: Jo, takže mezinárodní dny... Třeba...
0: No, hele, vystačí nám to tak do pěti. Třeba světový den boje proti vsteklině, tam máme.
6: Přesně, do pěti máme. O psách jdeme na to.
0: Dobrý den.
1: Jana Knížková a

0: 5. přibyl jeden Václav.
1: Každou chvíli jeden Václav. A teď si představte, že byste se všichni Václavové sešli a někdo by zavolal Vašku.
0: No.
1: Kolik z vás by se otočil?
0: Ale pozor, to je výborný, ty mi krásně nahráváš, protože zrovna můj strejda Vašek, oni se teda už rozvedli, chodil s mojí tetou Kateřinou a říkali si miláčku. A jednou jsme přijeli na vejlet, Morava, že jo, Vinice, mraky lidí, ochutnávka a moje teta Katka si stoupla takhle na ten kopec a zařvala miláčku a otočili se všichni Vaškovec.
1: Tvým strejdou bych trošku znejistil.
2: Náš výkup je teď totální. 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme!

0: Frekvence 1 i ve státní svátek. Hezké odpoledne přejeme. Před malou chvílí...
1: Tady, sváteční odpoledne.
0: Sváteční odpoledne, ano. Před malou chvílí tady padla taková teze, že tvoje teta s tvým strejdou si říkali miláčku.
1: Ano.
0: A ono takový oslovení mezi partnery, to je jako velmi zajímavý téma. Protože znám lidi, kteří se říkají lásko. Jo.
1: To si říkáme my doma.
0: Jo?
1: No, vždycky přijde kluk i pes.
0: Takže u vás doma, když se řekne lásko, tak pes je tam vždycky.
1: Já vždycky dělám lásko, hop, no, a oba dva vyskočí na jo.
0: Lásko, sedni.
1: Lásko, nežerty ho.
0: Zdravíme, Michale. Tak...
1: Tak, samozřejmě humor, on to vůbec nejí, že?
0: Ale jsou lidi, kteří se třeba doma říkají právě miláčku.
1: Ano, nebo si říkají, to mi vyprávěl...
0: Zlato.
1: No pozor, můj bývalý kolega právě Mikeš vyprávěl, že měl
0: Milunko.
1: Kamaráda a ta jeho holka mu říkala pejsku. A on na to byl strašně alergický.
0: Aha.
1: Pejsku, pejsku. To, jako, to je prostě, za mě je to taky infantilní zvláštní oslovení, jako no. Pejsku. Ne?
0: A tak třeba to vypovídá něco o něčem, co by ostatní neměli vědět.
1: Furt potěl, o to zemřel.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. My jsme si před chviličkou povídali o oslovení svých partnerů. Skončili jsme u pejska a ty už si na začátku zmínil, že dnes je den, světový den proti vsteklině.
1: Boje proti vsteklině,
0: pardon,
1: ano.
0: Bojujeme proti vsteklině.
1: No.
0: Znám jeden příběh člověka, který ho pokousala liška.
1: Aha.
0: A on skutečně tu vsteklinu chytil. A můžu vám říct, že to nebyla žádná legrace.
1: Ne, to je dost nepříjemná záležitost. To jsou nějaký ty injekce do břicha potom a takovýhle věci.
0: Mě to jako překvapilo, kolik toho musel podstupovat, ale hlavně to nebylo jako jednorázovka, ale to se s ním táhlo třeba ještě 2 roky. Musel jako docházet do nějaký laboratoře nebo někam, prostě kde mu brali krev a fakt jakoby dostávali z něho tu, nevím, možná melu nesmysly, jo, ale prostě mi to přišlo opravdu jako na dlouhý lokte, že když něco takového tě jako
1: hryzne,
0: potká, no, tak to není jen tak, no.
1: A pokousal někoho?
0: No ne, tak, on si začal s tou liškou, no, ale ta liška byla rychlejší.
1: Ne, takhle, jako vím, že očkování proti vsteklině to fakt jako nepodceňovat. Už jenom kvůli tomu, že kdybyste třeba někam cestovali se psem, tak
0: musíš mít razítko.
1: Tak kdyby vás zastavili policisté, tak pes má čip, že jo? A podle toho čipu oni poznají, jestli ten pes je očkovaný.
0: Jasně,
1: jo?
0: No, to je pravda. Jako není radno si s tím zahrávat a asi myslím, že to ten světový den má prostě svoje místo.
1: Ano.
0: Připomeňme si, že vsteklina je špatná věc.
1: Nechcete vsteklinu.
0: Nechcete, ale chcete skvělou muziku.

pondělí 28. září bude na televizi Seznam patřit svátečnímu programu. A pokud máte chuť na trochu osmdesátkové německé komedie, ve filmu Dva nosáči tankují super se můžete těšit na Majka a Tomase. Ti se náhodou stanou 100 000 návštěvníky Městského muzea a jako výhru získají dvě nádherné motorky. Jenže právě v nich lupiči ukryli dva obrovské diamanty, po kterých se samozřejmě začnou schánět. A tak se z nevinné výhry rázem stává pořádný průšvih. V úterý ve 20 hodin a 10 minut přijde na televizi Seznam Muž na drátě s Jiřím Bartoškou. Svářeč Evžen Macík se náhodou stane svědkem loupeže a pachatel při útěku upustí kufřík s 500 000 korun. Evžen ho sebere a chvíli si myslí, že by se mu peníze mohly hodit. Jenže o kufřík se začne hlásit nejen policie, ale především lupič. A Evžen se tak ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny. Ve středu ve 20 hodin a 10 minut se na televizi Seznam vrátí Štěpán a Candy v prvním díle slavné série Jak svět přichází o básníky. Dva gymnazisté mají umělecké ambice. Jeden píše básně, druhý je zhudebňuje a společně se rozhodnou připravit vlastní divadelní představení. K tomu první láska, maturita a spousta situací, které už dnes patří k české filmové klasice. V hlavních rolích Pavel Kříž a David Matásek. A ve čtvrtek v 21 hodin a 30 minut dorazí na televizi Seznam další premiérový díl talk show 7 pádů Honzy Dětka. Těšit se můžete na první díl z nové scény v divadle Metro. Mezi hosty se představí herečka Daniela Kolářová, hokejista Radko Guda s dcerou Leontínou, herečka Stanislava Jachnická a hudebník DJ Rockstar. Sváteční dva nosáči, kufřík plný peněz s Jiřím Bartoškou, začátek příběhu Štěpána a Candyho a další premiérová várka 7 pádů Honzy Dětka. To je váš týden na televizi Seznam.

0: Posloucháte Frekvenci 1, blíží se 15. hodina, v celostátní svátek 28. září. O čem se budeme povídat po 15.
1: Asi jste si všimli, že vás během státních svátků nezatěžujeme žádnýma rubrikama, žádnýma soutěžema, prostě vám nedáme nic vyhrát.
0: Tak se budeme bavit o politice, co říkáte?
1: Budeme se bavit v té příští hodině o kávě, protože je tady jedno takové aktuální zjištění, které mě vlastně dost potěšilo.
0: Jo, no a kávu mi rádi. Tak po 15. hodině je do té doby skvělá muzika.

0: hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
2: Já přeju hezké odpoledne, tak též tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií stále rostou. No a se zdržením počítejte na dálnici D1 u Prahy i na dalších dálnicích. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. Ve svém kázání vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti a varoval před tím, aby nesouhlas přerůstal v nenávist. K významu každoroční národní pouti Přibyl řekl:
3: Svatý Václav je světec katolický, ale zároveň je to kníže. Usiloval o to být křesťanským vládcem a tak vlastně myslím, že je přirozené dávat ty věci dohromady a trošku se rozpomínat na to, odkud jsme přišli, ale nedívat se jenom na to nějak nostalgicky, že to byla jakási minulost, ale právě hledat skrze toto spojení nové cesty i v dnešní době.
2: Svatý Václav byl zavražděn 28. září podle tradičního datování v roce 1935. Část historiků ale jeho smrt klade už do roku 929. Za věčného vládce české země byl prohlášen ve 12. století. Svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Státním svátkem je 28. září od roku 2000 a v kalendáři označován jako Den české státnosti. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení teď očekává 60% Čechů, a to je nejvíc za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% obyvatel. Jako hlavní důvod pro zdražování lidé nejčastěji uvádí válku na Blízkém východě nebo politiku Spojených států. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. Zpěvačka Taylor Swift se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televize MTV. Hlavní cenu za videoklip roku získala za píseň The Fate of Ophelia z loňského alba The Life of a Showgirl, kterou věnovala v srpnu zesnulé Dolly Parton. Na letošním předávání cen získala Swift 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord zpěvačky Beyoncé. Čeští fotbaloví reprezentanti zítra odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deňou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes v noci bude kolem 12 až 7 stupňů Celsia, při uklidnění větru kolem 5 stupňů Celsia. Opět bude poměrně jasno. Během zítřka a potom počítáme s tím, že se příliš neoteplí. Bude 20 až 24. Úterý bude opět převážně jasné. V Čechách přechodně i polojasné.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 se zdržíte při koloně, která se aktuálně táhne od 30. kilometru až po 23. kilometr. Nechá to tam kolem 15 minut. Houste provoz také na silnici 3 ve směru k dálnici D1 před Benešovem na 30. kilometru. Asi na 10 minut je další kolona. No a potom na 15 minut je kolona na D10, opět ve směru na Prahu, mezi 31. a 23. kilometrem, kde je velmi silný provoz. Tak především šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Pokračuje s vámi Jana s Vojtou.
1: Frekvence 1 i na státní svátek. Po 15. hodině přejeme hezké odpoledne. Kolikátou kávu už jste dneska měli?
4: Ale dokážu si představit, že takhle po 15. hodině, že jo, máme státní svátek, lidi mají volno, dopřáli si nějaký dobrý oběd, k tomu si dali tu kávičku a teď se upekla ta buchta, teď se teď jí ta bábovka, nebo ten perník. A miluju perník prostě.
1: Perník, ale musí být politý čokoládou.
4: Jako nemusí.
1: Ale je to dobrý.
4: Je to dobrý, ale já jsem zjistila, že když není politý čokoládou, že ho s ním víc.
1: Ale a promazáváte perník třeba džemem?
4: No, jako...
1: To se dělá,
4: to už je jako opravdu vrchol gastronomie, no. Jo. To si přesně pamatuju, že babička mý kamarádky z dětství, prostě Milušky babička, vždycky promazala ten perník tím krémem, nebo tím tou marmeládou.
1: Meruňkovou.
4: To nějaká meruňková, nebo možná jenom rybízovou, jako.
1: Ne, já vím, že se to dělalo u nás doma meruňkovou a že jsme tomu říkali jasně jako i severočeský sachr.
4: No, jasně, no, přesně. No. Marmeláda navrch.
1: Čokoláda.
4: Ta musela být hořká a na to ještě posypat kokosem. A bylo to prostě jako, to bylo něco tak fenomenálního.
1: Kokos jako už je podle mě navíc, to už není moc severočeský.
4: To není,
1: ale... U nás
4: ale...
1: se sypali ořechy.
4: Nebo ořechy, no, nebo jasně, ořechy. No. No, ale jako, no, perník, no, no, to je jedno. O perníku nebude řeč.
1: Bude řeč o kávě a bude řeč i o pivu, prosím, pěkně.
4: Takže za chvilku.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: zjistilo, že káva souvisí se zlepšením nálady v momentě, když si ji dáš hned po probuzení. Káva po probuzení. Tady se teda jako píše, že by měl být nějaký interval 2 hodiny po probuzení.
1: Nesmysl. To bych nevydržel.
0: Fakt? No, já prostě, ještě dřív, jo?
1: Ne, kafe je prostě pro mě jako základ jakoby vstávání. A vstanu, vypustím kočku ven.
0: Pak vypustím kocoura.
1: Pak se vypustím a pak si dám kafe.
0: Fakt jo, takže no, třeba neříkej mi, že ty se probudíš a do 20 minut si dáváš kávu.
1: Ano.
0: To by tě Ayurveda ale zase nepochválila.
1: Tak? Ale mě prosím tě Ayurveda.
0: No ale tady se prostě píše, že skutečně káva a kofein jako takovej souvisí se zlepšením nálady. Nejsilnější efekt vědci zaznamenali během prvních 2,5 hodin po probuzení. Lidé po konzumaci kofeinu častěji uváděli, že se cítí výrazně šťastněji a nadšení a s nadšením i vchází do nového dne. Neznamená to ale, že jeden šálek zaručí přesně 150 minut dobré nálady. Kromě účinku kofeinu může hrát roli také ranní rituál spojený právě s pitím kávy.
1: A já si myslím, že to je přesně ono. Že to je spíš o tom rituálu, než jenom o těch látkách v tom kafe.
0: Jasně, jasně. No. Že začínáš ten den prostě něčím, co ti chutná.
1: Máš to s tím tak jako spojený. Pro mě třeba kafe po ránu, kor třeba teď, když už nedělám ranní vysílání nějaký čas, tak pro mě to znamená, že mám pro sebe třeba těch 20 minut klidu rád.
0: Jo, že ti nikdo neodpře, kočky jsou vypuštěny.
1: Všechno, co mělo být vypuštěno, je vypuštěné.
0: Žena se vypouští koupelně. Rozumím. No. Ten rituál, možná opravdu jako hraje velkou roli ten rituál. No. Prostě to, že se probudíš a hlavně, jestli já něco miluju, když ta káva zavoní v té kuchyni.
1: A to je to nejkrásnější. Já si to kafe vařím jenom kvůli tomu, aby to u nás doma vonělo.
0: Jo, ale já tomu rozumím.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit,
2: nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Ačka, teď zrovna letí podzimní slevy.
5: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: Frekvence 1 na státní svátek. Hezké odpoledne přejeme. Bavili jsme se o kávě. Ano. Já jsem sliboval ještě pár slov o pivu. Proč? Protože dneska v Americe slaví Drink Beer Day.
1: Drink Beer Day.
0: Ano, jako takže dejte si pivo den. Jo.
1: Jakože nepijte nic jiného, jenom pivo.
0: Dejte si prostě pivo. No, takový Homer Day by se dalo říct.
1: Mně by se líbilo spíš, jako, že piješ opravdu od rána do večera to pivo. To se mi jednou povedlo. Jsme jeli s přátelema na chalupu a dopíjeli jsme tam sud.
0: A bylo potřeba ho dopít, jinak to pivo větrá.
1: Přesně tak.
0: Jo?
1: A museli se sud vrátit, že jo, takže jsme měli celý víkend na to, aby se dopil ten sud. Byli jsme jenom tři lidi a byl prostě velký sud piva, dvanáctky. A tak jsme na tom zapracovali. Jako povedlo se to, ale mám pocit, že kdyby nebyly fotky, tak vůbec nevím, co ten víkend jsme dělali.
0: Povedlo se to a druhý den jste nevěděli, jak se vám to povedlo.
1: No, věděli, naštěstí právě byly ty fotky, jakože jsme se jako navzájem fotili. Ale byl to vlastně takový drink beer víkend. No.
0: Jo. No, no,
1: ale tak jakože tak, že opravdu od rána až do večera.
0: Já bych to asi člověče jako už nedal pít od rána do večera.
1: No, jako je to pár let zpátky, no. Je to pár let. Jako je to vlastně, je to docela náročná oslava tohohle dne.
0: Takhle, oni ještě v Americe k tomu všemu jako slavěj rodinný den, takzvaný den večeře s dětmi.
1: Tak to s tím souvisí.
0: Možná právě proto, aby ta večeře s těma dětma byla k přežití. Tak chlemtaj pivo.
2: Svět není jen samé slunce.

0: Na státní svátek jste s rádiem Frekvence 1. Zmiňovali jsme den, ve kterém Američani slaví pivo, a to tak, že si pivo dávají. Pak ještě jeden takový den, a mně se to moc líbí, den večeře s dětmi. Mm-hmm. Já se vždycky vzpomínám na jednu takovou jako věc. Mně to máma vyčítá a tvrdí mi, že to takhle nebylo, jo, ale mami to tak prostě bylo. My, když jsme byli malí holky, no, tak jsme si chodili strašně často hrát ven. Prostě no, dělali jsme něco, co dnešní děti dělají opravdu sporadicky. Jo. Chodili jsme prostě s jinýma holkama, s jinýma kamarádama z těch Vršovic. A pamatuju si, prostě nějak to mám zakódovaný v hlavě, že jsme byli venku a najednou se ozvalo, volala teta muzikářová, holky, domů, večeře.
1: No.
0: Střih a ozvalo se moje mamka. Holky, domů.
1: Ale bez večeře.
0: A já říkám, já jsme se o tom nějak bavili, říkám, no ty jsi nikdy nevolala, že máme večeři, my jsme skoro nikdy jako neměli společnou večeři. Říkám, no, no tak to není pravda, teď občas jsem něco udělala. Říkám, ne, jsme přišli domů a ty řekla, vemte si něco v lednici.
1: No to je ale, hele, to je pravda, ale zas na druhou stranu, pamatuju si, že třeba u nás se vždycky ctili nedělní obědy.
0: Ano, to jo, i sobotní. No. A musela být opravdu jako polívka, hlavní jídlo.
1: A protože my jsme bydleli v baráku, kde patro pod náma v přízemí bydlela babička, tak vždycky v neděli se chodilo na oběd buď k babičce, anebo babička chodila k nám na oběd.
0: Jasně, jste se střídali v tom vaření.
1: Že to bylo takový vlastně jako rodinný.
0: No, ale tak to je jako to, prostě máš teplý jídlo nebo víkendu, že jo? My jsme prostě, ne, já si z toho dělala.
1: Přes týden byla tlačenka z cibuli.
0: Jo, tak my jsme za ní byli rádi, ale přišlo mi to jako vtipný, jak vždycky prostě teta muzikářová volala ty holky, jakože večeře. A u nás doma jenom domů, no, tak jsme přišli domů.
1: Ale teď je to vlastně jako hezký, když se ta rodina sejde u té večeře.
0: Jako, no tak, takhle, my jsme se sešli, ale bylo to bez večeře.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: 16. hodina se blíží, na frekvenci 1 ještě hodinku společně strávíme. Po té 16. hodině bychom si mohli položit, vysvětlím proč, nějakou hloupou otázku.
2: Položit hloupou otázku?
1: Ano.
2: Třeba, proč jeleni lížou sůl?
1: Proč jeleni lížou sůl? Hmm. Asi jim chutná, ne?
2: No, vidíš, ještě hloupější odpověď.
1: Nic jiného v tom krmelci chudáci nemají, protože jim to sežrali srnky, že jo?
2: A takže to bude trošku, dalo by se říct, filozofičtější?
1: No, nevím, jestli je to úplně filozofičtější, ale jako dneska je důvod položit hloupou otázku a když nám zbude chvilička, tak bychom se ještě mohli pobavit o tom, jaké máme sousedy.
2: Tak jo, tak provedeme to ale v té následující hodině, tedy mezi 16. a 17.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
0: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Připravený Ondra Olbrecht, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Svátek svatého Václava si dnes lidé připomínají na několika místech v České republice. Kosmická loď Starship společnosti SpaceX se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země. A se zdržením počítejte na dálnici D1. Svátek svatého Václava si dnes připomínají lidé na několika místech v Česku. Tisíce dorazili na tradiční národní svatováclavskou pojď do Staré Boleslavy, kde pražský arcibiskup Stanislav Přibyl vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti. V Českém Krumově pak přilákali 4denní svatováclavské slavnosti asi 10 tisíc návštěvníků. A v Praze potom pořádá spolek Milion chvilek manifestaci nazvanou Václave svobodu udržíme, která připomíná také odkaz Václava Havla s blížícím se 90. výročím jeho narození. Plumovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vytvořila kamenná hráz středověkého rybníka Zlechov, zatopeného po dokončení přehrady ve 30. letech minulého století. Stará hráz přehrady vedoucí napříč přehradou se v těchto dnech stala vyhledávaným místem pro procházky a netradiční výlety na vodní nádrž. Neobvyklá možnost dostat se pěšky do míst, která jsou běžně pod vodou, láká lidi z širokého okolí. Kosmická loď Starship společnosti SpaceX se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země. Úspěch přitom nebyl jistý, protože se během letu objevil problém s jedním z motorů. Starship má nyní Zemi celkem 6x obletět. Během mise také vypustí satelity internetové služby Starlink. Podle Reuters panovala kvůli potížím s motorem nejistota, jestli se lodi podaří potřebné oběžné dráhy vůbec dosáhnout. Pro SpaceX to jde o důležitý milník ve vývoji systému, který chce v budoucnu využít mimo jiné pro lety nákladem i lidmi k měsíci a později také k Marsu. Český cyklista Matyáš Vacek si při pádu v nedělním silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou tak další vyšetření, která ale podle tiskové zprávy absolvuje až po návratu do Česka.
0: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci teploty místy můžou klesnout na 5 stupňů Celsia, ojediněle můžou přijít přízemní mrazíky, bude jasno nebo skoro jasno, zítra potom bude opět převážně jasno, v Čechách místy polojasno, teploty pro úterý 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1. Doprava.
3: Na D1 se zdržíte v koloně, která se vyne od 31. kilometru až po 23. kilometr. Aktuálně v ní necháte zhruba nějakých 15 minut a připravte se na komplikace a zdržení taky na silnici 3 těsně před dálnicí D1 ve směru od Benešova. Tam je taky kolona zhruba na 10 minut. No a ve směru do Prahy se pak zdržíte ještě v koloně i na D11 na 35. kilometru na 10 minut nebo taky na D10 v okolí Mladé Boleslavy na 51. až 44. kilometru a pak taky ještě u Lysé na 19. až 12. kilometru. V obou případech tam necháte zhruba kolem 10 minut. Tak šťastnou cestu ideálně s frekvencí 1 a dál také Janou a Vojtou.
4: Posloucháte Rádio Frekvenci 1, přátelé. Krátce po 16. hodině státní svátek v plném proudu. Dneska jsou zavřený v obchody, jsem vám chtěla říct.
5: Jo, no, takže pokud jste tam dneska vartovali, že vám otevřou, tak se radši otočte a jděte domů. No, na tu společnou večeři s dětmi.
4: Už jste to podle mě dávno zjistili, že nám to zase zavřeli, ale Vietnamci to jistěji, že jo.
5: No, jasně. A nebo rozvážkový služby, že?
4: No, teď jak byl u mě ten taťka v Klášterci, no. My máme hned za rohem právě Vietnamce. No. A to je přesně ten Vietnamec, který má úplně všechno, na co si vzpomeneš. Jo. Ale úplně všechno, od ubrusu po ponožky, spodní prádlo, prostě šití, pletení, prostě neuvěřitelný obchod.
5: Opravdu. Rakety do patriotů, jako proti vzdušnou obranu.
4: No.
5: Prodává to jako ohňostroj.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: 21 na státní svátek. U nás je státní svátek. My slavíme Den české státnosti a svatého Václava. Ale tak jako všeobecně se dneska slaví den polož hloupou otázku. Je to takový...
1: Stupid question.
0: Ano, ask a stupid question day. Je to takový neoficiální lehký svátek, který lidi, zejména ve škole, vybízí k odhození studu a ptání se na cokoliv. Protože určitě ses někdy dostala do situace, kdy ses chtěla na něco zeptat, ale tu otázku si třikrát rozmyslela, aby si nevypadala jako tupka.
1: To se mi stalo mnohokrát.
0: No.
1: Mnohokrát se mi to stalo a vždycky jsem si tak jako říkala, doufám, že se třeba někdo zeptá takhle kolem, nebo jsem to jako přehodila. Hele, a nechci se zeptat. Ne, ale já se... Já obecně nejsem moc jako ptací typ.
0: No.
1: Jo, třeba moje rodiče, máma i táta, když někde jsou a potřebují prostě poradit, tak jsou hrozně kontaktní a hned jako tu a dej se do řeči a najednou jsou kámoši a prostě jsou schopní se s těma lidma třeba 2 hodiny bavit. A já se vždycky jako radši prostě stáhnu a snažím se to vyřešit si to sama, než se někoho jako zeptat.
0: No. A tak právě dneska je ten den, kdyby se neměla stydět, i kdyby ta otázka byla sebeblbější.
1: Jako třeba bych stála na metru a zeptala bych se, jezdí tady metro?
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
4: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá...

0: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte s Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Mua, konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Společníkem je Rádio Frekvence 1. Vám všem, co posloucháte ve státní svátek, jsme moc rádi, že i v ten den, kdyby člověk mohl trošku orazit a vypnout hlavu, tak ladíte rádio. No a my pro vás máme...
1: A vaříte si hlavu s náma.
0: No a teď budeme řešit sousedské vztahy.
1: Ano, jaký máte sousedy v Klášterci?
0: My máme ideální místo, protože...
1: Nemáte sousedy.
0: My nemáme téměř jako sousedy.
1: No,
0: vlastně jsou od nás všichni docela daleko.
1: To je můj sen.
0: Ale ti, co tam jsou a se kterými já se potkávám, tak to jsou vesměs smělí lidi.
1: Jo. Protože dneska se také slaví Den dobrých sousedů.
0: Mm-hmm.
1: A je to vlastně den, který nám připomíná, že prostě občas máme sousedy, kteří nám úplně jaksi nehoví, ale měli bychom spolu vycházet.
0: No tak jako bydlení dělají sousedi, že?
1: No jasně.
0: Já mám třeba známý, kteří se museli odstěhovat, protože prostě měli sousedku, která jim dělala za života peklo. A došlo to tak daleko. Skutečně jako po x letech, třeba 10-15 letech, už to nevydrželi. Byt prodali a odstěhovali se tam odtaď. Říkali,
1: a proč jim ta sousedka dělala peklo? No, jako měla to jako koníčka, jo? Nebo?
0: No, ona to byla taková paní nešťastná, jako evidentně prostě neměla moc radost ze života a chtěla, aby ani ostatní neměli radost ze života, takže jako dělala takový ty věci, jako že jim třeba, já nevím, o půl třetí ráno bouchala něčím do topení, nebo jako fakt, nechci to teď úplně jako, aby se to skoulelo do něčeho negativního, ale sousedi opravdu dělají bydlení.
1: No jasně, no. Úplně nejlepší je, když máte sousedy, se kterýma se dokážete jakoby scházet a dát si třeba to kafe. A nebo třeba my jsme teďko v sobotu, minulou sobotu, 19. jsme měli takovýto sousedský grilování.
0: No to je skvělý.
1: Že prostě se nás sešlo 10 rodin, točilo se 12 kuřat, že jo.
0: To je super.
1: Narazil se sud.
0: Jo. Když to takhle funguje, tohle je fakt
1: dokonalý. Dělali jsme ostudu a tak a tak, no.
0: A máte mezi sebou jako nějaký poměry?
1: Jako milostný?
0: Jako Beverly Hills, ne?
1: Jo, tak, jako že bychom se protáčeli, jo? Jako vždycky jednou za půl roku.
0: Čau, není Máňa doma. No ty jsi mi neodpověděl.
1: Co budeme hrát?

0: I tento týden pro vás budeme mít praktické informace. I tento týden nabídneme business party.
1: No a dnes to bude o hliníkových pergolách a nejenom obyčejných, ale o v barevných provedeních pergolách.
2: Business party. Posluchače Business party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti CER Sklo pan Jaroslav Dvořák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Aleši, a zdravím posluchače.
2: Jak tomu vůbec došlo, že jste se dal do zimních zahrad a do pergol?
3: Můj otec je sklenář a když už jsem byl malej, tak jsem mu pomáhal ze sklem a dělali jsme různý zrcadla, skleněné dveře, okna a takový ty další sklenářské práce.
2: A potom přišla pergola, první?
3: No, pergola přišla až, já jsem byl několik let později, protože jsme zasklívali samozřejmě dřevěné pergoly a posuvným systémem nebo fixním systémem, různý ty okna, a vývoj šel tak, že jsme nakonec začali dělat ty hliníkové pergoly a zahrady.
2: To znamená, že dřevo už neděláte?
3: My už dřevo téměř neděláme vůbec.
2: Co je hlavní důvod? Je to tím, že je to modní záležitost?
3: Ano, dneska u těch nových novostavbách, že funkcionalistické budovy a domy rodinný, tak ta hliníková pergola to vypadá mnohem líp než nějaká dřevěná pergola, co se dřív dělalo.
2: Vy jste sadili na atypické konstrukce místo na nějaké modulární verze. To je náročnější záležitost.
3: Je to někdy hodně náročné, je tam spousta věcí, jako jsou třeba schody různě u těch domů, jsou tam šikmé zdi, přesahuje tam střecha a ty rozměry třeba 3x4 metrů už tam nemůžete vsadit jen tak a musíte ty profily přizpůsobit. U toho hliníku to je celkem jednoduché a dá se to na míru vyrobit.
2: No, hlavní hliník má obrovskou životnost, říká se, že až 50 let.
3: Myslím si, že určitě ten hliník je opravdu výborný materiál a se s ním dobře pracovat, lakujeme ho v naší lakovně a ta živnost to je opravdu několik desítek let.
2: Vy máte i vlastní lakovnu?
3: Ano, asi 2 nebo 3 roky. Konečně máme vlastní lakovnu, protože už jsme živili asi 3 další lakovny.
2: Takže si můžu vybrat, jakou barvu chci?
3: Ano, přesně. Můžete si vybrat, je tam škála barev přes ty ralky až různý atypický z perletí. Máme tam velký vzorkovník.
2: Máte také samozřejmě počítačový program, aby viděl zákazník, co vlastně chce, jak to bude vypadat, ale každopádně atypická záležitost bude také výrazně dražší než modulová.
3: No, ne, vždycky tomu tak je, tak někdo má atyp 3,5 metru a my tomu můžeme udělat úplně na míru 3555 mm, když bude třeba a furt to není atyp. Atyp je spíš, že je tam nějaká šikmá strana a nebo nějaká jiná výška než standardní, tak už jsou tam nějaký příplatky samozřejmě.
2: Vy máte showroom v Praze v Čestlicích a ještě někde?
3: No a ještě v Soběslavě, kde je i výroba, takže 2 showroomy. V Čestlicích, ten je ten nejnovější a v Soběslavě, tam už to máme několik let.
2: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní business party se se mnou povídal za společnost CER Sklo, její zakladatel pan Jaroslav Dvořák. Děkuji, nashledanou.
3: Taky děkuji, nashledanou.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Přátelé, jenom jedna taková zmínka, která mi vlastně nedala moc spát. Moje neteř jela na kurz do Španělska, jo.
1: Na kurz čeho?
0: Kurz windsurfingu.
1: Aha.
0: A představte si, že oni tam jeli autobusem 27 hodin v kuse.
1: Ježiš, to jsi mi připomněla jedno z mých dětských traumat. Jeli jsme do Španělska autobusem a bylo to s přestávkou v Itálii, protože to na jeden kus jako nešlo projet.
0: Jakože jste přespávali v Itálii,
1: ne,
0: jo?
1: My jsme spali v autobuse, my jsme jeli na noc, spali jsme v autobuse, přijeli jsme, já nevím, kde to bylo, někde prostě na italský pobřeží, tam nás vychrstli u moře, řidič celý den spal, my jsme se celý den koupali.
0: Fakt?
1: A pak jsme jeli a jeli jsme tehdy do Lloret de Mar, kousek od Barcelony.
0: Aha. Já si myslím, že ona byla někde tady v podobných místech. Bylo to taky daleko, 27. Tak ty autobusy už jsou teď udělaný, takže za prvý se střídají řidiči, že jo? Za druhý tam asi máš i záchod, takže se to jako dá, že...
1: No,
0: ale jako představa, že jedeš na dovolenou 27 hodin, prostě 27 hodin v tom autobuse.
1: No.
0: To mi přijde úplně šílený.
1: Je to šílený.
0: A tak asi když ti je 20, je to něco jiného, než když ti je 40, jo?
1: No jasně, no. Ale i ve 20 je to šílený.
0: A pamatuju si, jak vyprávěl Míra Michálek historku o jeho mamince, kterou zdravím. Ta jela poprvý do Bibione autobusem a jeli k moři, že jo? Otevřely se hranice, takže poprvý k moři. Takže si prý takhle sedla do toho autobusu, takhle si dala na klín tu kabelku. A celou tu dobu těch 18 hodin seděla s tou kabelkou. Ani nevystupovala z autobusu a dojela takhle do Bibione.
1: Ježišmarja.
0: Možná vystoupila, ale Míra to vypráví, aby to bylo zajímavý.
1: No samozřejmě, tak Míra vůbec jako přehání. No.
0: A já jsem dokonce slyšela.
1: No.
0: Já teď nevím, kde jsem to slyšela, já jsem to potom taky slyšela v rádiu. Já jsem to totiž možná slyšela tady v našem sesterském rádiu, že někdo jel do Itálie na otočku, že v pátek večer se vyjelo v autobusem, přijelo se někam, já nevím,
1: sobotu, třeba někam do
0: Bibione,
1: nebo do Rimini, nebo kamkoliv.
0: Tam.
1: No.
0: Tam se lidi celý den koupali a večer zase jeli autobusem zpátky. No, aby byli druhý den ráno doma.
1: No ale to se tak jako přece dělá, jako na otočku k moři. Je teda fakt, že jako nechat se zdevastovat 12-hodinovýma cestama autobusem, kvůli tomu, abyste se párkrát šplouchli v moři, to chceš, jako.
0: To no, ty jo, ale tak jako pro někoho je to cesta, jak se prostě v tom moři vykoupat.
1: No a teďko jako zpětně mi to vlastně dává ještě větší smysl. Rakousko-Uhersko se nemělo rozpadnout, moře bychom měli a nemuseli bychom takhle trpět.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Frekvence 1 krátce před 17. hodinou, ještě než se s vámi rozloučíme a dáme slovo velkým hlavám, tak mi přišla tady jedna zpráva. Vojto, mluvit v den české státnosti o tom, že je chyba, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko, to není moc košer. No tak jo, já si to prostě dlouhodobě myslím, pardon. No.
1: Ty totiž máš nějaký předky šlechtice, ne, si říkal?
0: No, mám, ale jako to nemělo s Rakousko-Uherskem nic moc společného. Mě spíš jako mrzí, že se ten ohromný kus té země, ve který jsme měli úplně všechno, to znamená i Alpy, i jezera, i moře.
1: A zase nebylo by nám to vzácný.
0: Já vím, ale rozumíš tomu, jak by to bylo krásný?
1: Jako krásný by to bylo.
0: Teď si řekneš, jedu na chalupu a jedeš tamhle do Jeseníku, jo? No, Jeseníky tak jsou krásný, nic
1: takhle,
0: proti nim.
1: Slyšel jsi sám, můžeš jet na chalupu do Bibiona, jako na pěknou sobotu.
0: Na otočku autobusem.
1: Tak po 17. hodině, přátelé, velké hlavy.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Zima za rohem?
0: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A se zprávami Káťa Vavřínová. Káťo, hezké odpoledne.
4: Pěkné sváteční odpoledne. Babí léto má vydržet celý týden. Turisté vzali nejvyšší horu Sněžku útokem, šli i do zakázaných míst a pozor dejte na D2 a D10. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu. Slunečné počasí nemá přerušit déšť, místy ale může silně foukat. A slunečný prodloužený víkend vylákal do hor davy turistů, píší Novinky.cz. Nejvyšší českou horu Sněžku vzali útokem tisíce turistů jak z Česka, tak i z polské strany. Vrchol byl doslova v obležení. Turisté byli i v místech, kde je to zakázané. Vrchol leží v první zóně Národního parku. Policie šetří případ týraných zvířat na Trutnovsku. Jejich majitel přitom čerpal dotace na svůj chov.
5: Zvířata v tomto chovu měla pod sebou velkou nevykydanou vrstvu, brodila se v bahně a neměla ani dostatek kvalitního krmení a vody. Veterináři proto hospodářská zvířata majiteli zabavili a teď policie ukončila prověřování a zahájila trestní stíhání 49-letého muže, kterého viní z chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Hrozí mu trest 6 měsíců až 4 roky vězení nebo zákaz činnosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Čeští fotbaloví reprezentanti v úterý odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Sváteční obloha je jasná s maximy do 24 stupňů. Podobně to bude zítra, čeká nás převážně jasno. V Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16, na Šumavě dokonce až 19.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: Komplikace hlásí D2, D10 i D1.
6: V nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 15,5 km dálnice D2 ve směru na Slovensko. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. Práce na silnici mezi 35. a 25. kilometrem dálnice D10 pás ve směru do Prahy zdrží okolo 15 minut. Omezení na mostě Šmejkalka hustší provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D1. U sjezdu na Sázavu se tak dostanete do zdržení okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
4: Ze zpráv je to vše, teď už jsou na řadě velké hlavy.
7: Hlavy velké, připravené, jsme tu.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Mám tu jeden postup. Věděli jste, že kouzelník Houdini během druhé světové vojny učil amerických vojáků, ako utěct, ak budou mít na rukách puta?
9: To je správný.
8: Jo, to je dobrý.
7: Podle mě kvůli tomu vyhráli válku.
9: A prozradil to, to je
8: dobrý, tak co budeme dnes řešit, pánové?
7: Představte si, že zoo má 95 let.
9: Ne, kecej už tolik, jo.
7: No.
9: A pak máme ještě závodiště v Chuchli.
7: To má taky výročí.
0: Velké hlavy, Frekvence 1.
8: A na úplném začátku zavítáme na Borneo.
10: Najdelší hmyz žije na ostrove Borneo.
7: Najdelší hmyz.
10: Áno, a viete, ja sa opýtam takto. Keď má natiahnuté nožičky, tá potvora, ktorú vám potom prezradím, tak meria koľko?
11: To kolik tak slon může...
10: Ne, je to hmyz.
9: Já ti řeknu, co to je. Je to mnohonožka.
10: Je to pakobylka.
8: Pakobylka.
10: Pakobylka strašilka.
8: A je velká jak čivava.
7: Počkej moment, strašilka?
10: Strašilka.
7: Tak tam může mít tak třeba 15-20 centiáků.
10: No ale na Borneu má...
8: 30.
9: 60 centimetrů.
10: Pri natiahnutých nohách 56 centimetrů.
9: No, no,
8: takže Yorkshire.
9: Je to Yorkshire.
8: No. No,
9: ne, to je Yorkshire.
7: Do kabelky.
9: Strašilku.
0: Velké hlavy.
1: Jana a Mik.

0: Sito.
1: Už je to 95 let, co otevřeli pražskou zoo.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Historickým prvým zvieratkom v inventári pražskej zoologickej záhrady bola...
1: Myš.
4: Želva.
1: Žirafa.
3: Vlčica s menom...
4: Asta.
1: Masta.
4: Basta.
1: Basta.
3: A začiatok na L, končí na A. Také neobvyklé meno.
1: Ludmila.
4: Ne, tá...
3: Lolo.
4: Lola.
1: Lolo Brigida.
3: Lota.
4: Lota.
1: Lota. No jo, já ji tam před týdnem krmil.
4: No, Lotu. No, oni se hodně dožívají.
1: Stále u plotu. A krmilo Lolotu.

0: V Chuchli, to je v Praze, je to 120 let, co se tam poprvé... Co se tam poprvé běžel vlakový závod.
1: No, v čase prvej republiky rád navštěvoval dostihové závodisko je prezident Masaryk, který mal istý rituál, keď tam přišel. Aký?
2: Sadil si?
0: Jo. Souhlas.
2: Nebo jste se vezl na koni?
3: Ne, učesal si knírek.
2: Vzal si klobou.
1: On si skutečně vsadil aspoň na jedného koně. A jsou také historické doložené informácie, že kolikrát vyhrál?
3: Ani jednou.
2: Ani jednou. Protože on byl hodný, on si sázel na ty chudáky.
3: Na ty poslední,
0: na ty, co mají jenom tři nohy.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: Dneska je světový den proti vsteklině.
1: Boje proti vsteklině.
0: Boje proti vsteklině.
2: Hmm. Jako vsteklině u zvířat nebo jak doma?
1: U zvířat. No, tak
2: ne, doma ne, doma ne. Tak jo, tak za chvilku se dozvíte.
1: Ty máš doma někoho vsteklý?
2: Ne, že se někdo tak jako ví doma.
1: Jo, doma prostě pejsky musíte pravidelně očkovat, aby neměli vsteklinu.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: K nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 15,5 km dálnice D2 ve směru na Slovensko. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. Práce na silnici mezi 35. a 25. km dálnice D10 vás ve směru do Prahy zdrží okolo 15 minut. Omezení na mostě Šmejkalka hustší provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D1. U sjezdu na Sázavu si tak dostanete do zdržení okolo 20 minut. A se zdržením přes 20 minut počítejte i na dálnici D10 u Mladé Boleslavy, a to ve směru do Prahy. Zpomalovat začnete od 50. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Dnes je Mezinárodní den boje proti vsteklině.
6: No, vsteklina sa slovensky povie ako?
1: Vteklina.
6: Bestia. Besnota.
0: Besnota.
2: Besnota.
0: Ty si voláky besný.
6: No, že? Najväčší problém s besnotou majú kde na svete? Akom štáte?
0: Čína.
2: Niekde, kde bieha.
6: Blízko, je tam veľa ľudí takisto.
2: Fakt? Indie.
6: Indie. Koľko ľudí ročne musí byť zaočkovaných kvôli tejto chorobe akutne, že ich niekto niekde...
1: No, to je milióny.
0: Jako v tej Indii?
1: Celkovo
0: to
1: na svete. Sa nedá ani spočítať.
0: Celkem na svete, jo.
6: Sú také štatistiky.
1: Jo,
6: sú 20 miliónov ľudí ročne. Minimálne.
2: To musí tu vakcínu vyrábět na hektolitry. No, vidíte,
1: tak hlavně,
2: to tak
1: máme, že jo? Hlavně,
2: nešahat na ty psy, když na vás cení zuby.
1: A na ty lišky hlavně.
0: No, ale teď rostou.
2: Na lišky tam musíme zrovna...

0: Pojďme hádat, dámy a pánové, pojďte s námi, české přísloví.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Tady Slovák nám ho do něčeho zakamufluje.
3: No právě dneska.
2: A my ho zkusíme tipnout.
3: Tak, tu je moja nápoveda. Mohlo by ti stačiť menšie zvieratko. Nemusíš mať hneď väčšie zvieratko. Koľkokrát ti to menšie zvieratko urobí oveľa väčšiu radosť, než to väčšie zvieratko. Je totiž to príslovie o tom, že sú tam dve zvieratka, hej?
2: Jako vrabec v hrsti, holub na střeše.
3: Bingo.
4: Nekecej.
3: To je dobré.
4: Hej, tak to seš dobrej. To seš dobrej. Protože já bych pod pojmem zvířátko vůbec nepredstavovala ptáka si.
3: No tak, no trošku.
0: Což já ale dost podívám.
2: Zrovna u tebe.
1: Prvního října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: jako chlapečka s
1: Arabely. No já vám něco, rozumí. Já vám něco ukážu.
2: To byl Honzik, ne?
1: No, Honzik se jmenuje.
2: Jani Otoč. Hned vypadáš líp.
3: Je starší pan Kepka alebo hit Imagine od Johna Lennona?
2: Tak to bude těsný.
0: Imagine to vyšel těsný. Už když na solový desce. To samozřejmě. Už to byl dávno z Beatles. Beatles se rozpadne v 68.
3: Nemáš pravdu.
0: Tak devátým, no.
3: Nemáš pravdu?
0: No, v 70. No. No, 69 to bylo na
2: pořád. Oni se Beatles rozpadli, jo.
0: No a on nežil.
1: Jdoucí v rozkladu.
0: Imagine je takový 74. rok.
3: No, nemáš pravdu.
2: Tak já si myslím takhle, pojďme to zjednodušit.
3: Najprv, koliko má Kepka?
2: Kepka je starší než hit Imagine.
3: No, stačilo to takto povedat. No.
1: Kepka má 68.
0: Já vám to řeknu jinak. Imagine je mladší.
3: Chytrý. Jak to otočil?
0: Já opisuju.
2: Všimli prostě. Jste si toho, že on mě vůbec neposlouchal?
3: Já jsem. Takže. Četka 57, Imagine 55. Počkej.

0: raz, dva, tři.
1: Tak tedy jdeme do finále.
2: A my vám teraz ukážeme, ako může vzniknout jeden nový vzťah.
3: Ta doba je to hrozný, ale dneska, že jo.
0: Tak my máme svoje první rande. No. A ty mi jako přineseš umělou kytku.
3: Tak jsem chtěla, aby to k tobě ladilo. Umělý vlasy, umělý nechty, umělý zasy, umělý prsa.
0: Mějte se krásně.
2: Dovido podopi.
0: Pa, pa, pa, pa, pa.
4: Dovolená u moře z Blue Star.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Tile, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
7: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za vyjednostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
6: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: Slovo dostává Katka.
13: Pěkný podvečer. Na Národní svatováclavskou pouť dorazili tisíce lidí. Češi se obávají růstu cen energií a pozor na nehodu na D2 a D1. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. Ve svém kázání vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti a taky varoval před tím, aby nesouhlas přerůstal v nenávist. K významu každoroční národní pouti Přibyl řekl.
14: Svatý Václav je světec katolický, ale zároveň je to kníže, usiloval o to být křesťanským vládcem a tak vlastně myslím, že je přirozené dávat ty věci dohromady a trošku se rozpomínat na to, odkud jsme přišli, ale nedívat se jenom na to nějak nostalgicky, že to byla jakási minulost, ale právě hledat skrze toto spojení nové cesty i v dnešní době.
13: Svatý Václav byl zavražděn 28. září podle tradičního datování v roce 935. Část historiků však jeho smrt klade už do roku 929. Za věčného vládce české země byl prohlášen ve 12. století. Svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Státním svátkem je 28. září od roku 2000 a v kalendáři je označen jako Den české státnosti. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení nyní očekává 60% Čechů, což je nejvíce za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování měří jen 7% obyvatel. Jako hlavní důvod pro zdražování lidé nejčastěji uvádí válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie, který má agentura ČTK k dispozici. Polská armáda v nadcházejících dnech upraví postupy, které umožní pilotům stíhacích letounů a vrtulníků sestřelovat objekty pronikající do polského vzdušného prostoru ze strany Ruska na základě údajů z radaru a ne až po vizuální identifikaci. Podle polského rádia to dnes uvedl náměstek ministra obrany. Polské letouny tak budou moci likvidovat případné drony nebo střely rychleji. Trenér fotbalové reprezentace Santi Denia se až po tréninku a podle zdravotního stavu hráčů rozhodne, kolik změn v sestavě v duelu proti Anglii udělá. Výkop je v plánu zítra ve 20:45.
11: Frekvence 1.
0: Počasí.
13: V noci bude jasno nebo skoro jasno a ojediněle čekáme přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. Zítra nás čeká převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty přes den 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme 16, na Šumavě až 19.
0: Frekvence 1.
11: Doprava.
13: Pozor na nehodu na D2 a D1.
12: K nehodě osobního vozidla do svodidel došlo na 15,5 kilometru dálnice D2 ve směru na Slovensko. Se zvýšenou opatrností však projedete bez držení. A dvě osobní vozidla se střetla na 88. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. Průjezdem se však nezdržíte. Zvýšenou opatrnost věnujte i 172. kilometru dálnice D3 ve směru na Prahu. I zde je průjezd s minimálním zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
13: Krátce po 18. hodině startuje vysílání Frekvence 1 s Milanem Bílkem.
12: Je to tak, hezký večer vám přeji. Máme tady poslední zářijovou neděli 28. ale hlavně to počasí, teda nevím jak vám, ale mě to dělá obrovskou radost a hlavně ten výhled na ty další dny, když se podíváte, tak tam vidíte jenom jasno a jenom slunečno a jenom to ukázkové babí léto, které se dostavilo. Tak ať nám to vydrží co nejdéle, já vám posílám hned po 18. Cranberries, Krištof, teď Dua Lipa a Physical. A šťastné návraty z víkendu.

0: New York Gone, to byly Cranberry, 17 minut po 18. hodině, tak zatímco my jsme tady měli to svátečné Václavské pondělí a všechno to jelo tak jako nějak na půl plynu a doufám, že jste si to udělali hezké, tak svět nespal, protože svět měl naprosto běžné pondělí a kolikrát se děly věci a jak se dívám, americký prezident odmítl mírový návrh a cena ropy prudce roste, což jsem zkontroloval před chvilkou, takže už zase máme $100 na barel. Tak uvidíme, jak zítra a kamže to vlastně pojede, poroste, případně spadne. Je to vždycky plné překvapení. Zlato nám taky trochu klesá. No a velkou událostí dnes bylo to, že kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Uvádí na síti X firma SpaceX. Ano, SpaceX, to je Elon Musk, který velmi usiluje o certifikaci lodě pro lety na oběžnou dráhu, což je jeden z kroků, které je nutné podniknout před možnými lety na Měsíc nebo Mars. Moc mu fandím. Tak ať to klape všechno. Ať to lítá. A to i vám. Třeba cestou z toho prodlouženého víkendu. Za chvilku Whitney Houston, Share Believe. Jedno výročí, které tady máme. Takže ohlédnutí a za chvilku Alvaro Soler. Té imagináva.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí.

0: Whitney Houston na frekvenci 1.5. Máme 28. září a čím byl tento den důležitý v rámci pop music, tak to tady s vámi rád lustruji po večerech. A když se dívám právě do tohoto dne, do 28. září, tak tam vidím velkou událost. Ano, úplně první CDčko bylo vylisováno, případně byla vylisována zrození komerčních CD právě v tento den, protože v německé továrně Polygram začala první sériová výroba hudebních kompaktních disků na světě. A vůbec prvním popovým albem lisovaným na toto svého času úplně nové médium a všichni z toho byli pap, bylo právě album Visitors od švédské skupiny ABBA. A ještě tady máme jednu pozoruhodnou věc. V roce 1991 právě v tento den skupina Nirvana dotočila v LA to kultovní video k písně Smells Like Teen Spirit. No a tohle video vlastně jako definovalo estetiku 90. let, bylo strašně důležité a Nirvana odstartovala to celosvětové šílenství kolem grunge, kolem alternativního roku. No vida, že tady něco pozbíráme z toho 28. září a ještě hodně se toho událo, já se k tomu velmi rád vrátím. Stejně jako vás taky upozorním na to poslední slovo, které tady bude zítra po ránu, už za chvíli. Je to blízko, teď poetika.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: It's a Wonderful Life a to byl Black a Václava, který dnes slaví svátek, tak všechno nejlepší přejeme. 12 minut po půl sedmé, zítra po ránu se tady zase bude hrát o velké peníze a nehrálo se už docela dlouho, protože poslední slovo hrajeme pouze v pracovní dny, takže potom prodloužené víkendu zítra 18 500. Uhodněte poslední slovo skupiny Čechomora, když to dáte, tak právě tyhle kačky získáváte. Tak co tahle skvělá skvadra potřebuje mít na svém koncertu? Minul jste typovali třeba zábavu, chlebíčky, energii, to všechno asi jo, ale ještě něco jiného. Tak držím palce na zítřejší ráno. Už za chvíli Survivor, taky Gala, Freed from Desire.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: Dobrý kafe to bylo, to byla Lucie Bílá a tak dál po 19. Donna Lewis. Mám pro vás taky Milli Vanilli. A nebo No Guitar z Černá růže.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
3: Pěkný večer. Voda v oblasti Odolena, voda není stále pitná. České korunovační klenoty vidělo přes 36 tisíc lidí a provoz brzdí před Prahou na D10. Voda v oblasti Odolena, voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena, voda opakovaně pod hygienickým limitem, dnešní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval přes 27 mikrogramů olova na litr při limitu 10 mikrogramů. Dva pozdější vzorky z Máslovic už limit splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Naopak v Zahájí opakované rozbory potvrdily nezávadnost vody a voda je tam pitná. Vyplývá to z dnešních výsledků, které středočeské vodárny zveřejnily v 17.25. Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Ministr zemědělství Martin Šebestián to uvedl dnes v Bruselu, kde jednali unijní ministři zemědělství. Ministr Šebestián k tomu dodal.
4: To, co vlastně komise provedla, je neformální prozatímní krok procesního charakteru, nevydala žádné rozhodnutí o pozastavení nebo vyloučení plateb. To by samozřejmě Česká republika, Státní zemědělský intervenční fond musel reagovat neprodleně, takže tady to je vlastně neformální krok. Uvidíme, jak dál bude komise pokračovat.
3: Komise v září na 6 měsíců přerušila lhůtu pro proplácení v přepočtu zhruba 77 milionů korun z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Důvodem je podle komise nedostatečné řešení možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout 51,5 tisíce návštěvníků. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce pátého kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po šesté z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno a ojedinělé čekáme přízemní mrazíky. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. I zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se ojedinělé vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16, na Šumavě až 19.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Držíte se u mostu Šmejkalka a na D10.
6: Omezení na mostě Šmejkalka vás ve směru do Prahy zdrží od 29. kilometru, a to okolo 10 minut. Hustý provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D10. Okolo 10 minut budete popojíždět mezi 20. a 14. kilometrem. Zdržení okolo 10 minut je i u Mladé Boleslavy, také ve směru do Prahy. Důvodem jsou zúžené jízdní pruhy. A 15 minut zdržení je i mezi 39. a 29. kilometrem dálnice D11, také ve směru do Prahy. Důvodem jsou zúžené jízdní pruhy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
3: Po zprávách ladíte Frekvenci 1 s Milanem Bílkem.
0: Hezký večer, teď jsem chtěl říct hezkou neděli a mám to tak jako vy, asi takové jako nedělní, ale máme pondělí za tém 28. samozřejmě. Pojďme si ještě vymalovat za chvilku hezky to babí léto, které nám, nebo jak to vyšlo úplně přesně na datum, protože babí léto vlastně začíná s prvním podzimním dnem, takže to úplně klaplo. No a co ještě může po babím létu následovat, na to se podívám už za malou chvíli. No a teď vás budu hostit muzikou Donna Lois Wanted, anebo Enrique Iglesias. Tak to.

0: I Love You Always Forever taky slibovala, to byla Donna Lewis po 19. tady na frekvenci 1 večer pondělní, ale stále víkendový, protože svátek má dnes Václav. Myslím, že úplně všichni jste si chválili počasí a z čeho mám radost spolu s vámi, že to prostě bude pokračovat dál, protože neděle odstartovala sérii dnů ve znamení toho klasického babího léta, kdy ten ranní chlad vystřídají příjemné odpolední teploty, vlastně letní teploty, takže v polovině týdne by se mohly dostávat i na 25 stupňů Celsia. No a to stabilní a slunečné počasí by mělo vydržet až do příštího víkendu. Teploty ale budou postupně klesat, ale zas tak hrozné to nebude, protože vy se podíváte ve svém telefonu samozřejmě na to, jak bude příští víkend, takže tam vidíme takhle hodně dopředu 17 stupňů a polojasno. Takže to jde taky. Já doufám, že hezky překvapí i měsíc nastávající, tedy říjen, protože i tam si můžeme dočkat ještě příjemného překvapení. Tak doufám, že El Niño to zařídí. Už za chvíli Milli Vanilli, M People a Pokáč s novinkou Ignore.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.

Gerlando na misiu a to je velká nostalgie. To byly Milly Vanilly před půl osmou na Frekvenci 1. Ano, to je ta kapela, na které se v listopadu roku 1990 provalilo, že nenaspívali ani tón, byly to jenom modelové a jenom otevírali ústa. Ale já myslím, že nám to po čase nevadí. Každopádně všechny hity kapely Milly Vanilly naspíval zpívák Charlie Show, který byl jaksi v pozadí, který vlastně v písni rapuje a taky zpívá. A on se neudržel a veřejně promluvil do médií už v roce 1989, tedy právě v době, kdy byla tahle píseň na vrcholu hitparád. Každopádně producent Frank Farian mu ale tehdy zaplatil $150,000, aby mlčel. A pravda se tak na další rok tutlala. A podařilo se to ututlat až do listopadu roku 1990. Frank Farian věděl, že písničky tady nejsou o toho, aby se líbily, ale o toho, aby vydělávali, a tohle uměl docela bravurně. Za chvilku No Guitars, taky Train. My si dáme alespoň v pár větách ten velký fotbalový šlágr, to znamená Česko-Anglie, teď Pink, Million Dreams.

Černá růže a byly to No Guitars. Tady je večerní pondělní frekvence jedna. Zítra nás čeká velký fotbal. Myslím, že to bude velký šlágr, protože v rychlém sledu čeká na českou repre tedy další těžký zápas. A to je ještě dva extrémně těžké čekají během následujících dnů. Takže po poněkud smolné sobotní prohře s Chorvatskem opět na stadionu Slavie přivítá Anglii. A ta v úvodním utkání, jak známo, padla ve Wembley se Španělskem 2-3, když poločase vedla 2-1. No a Thomas Tuchel přiznává, že jeho mužstvo je pod tlakem. Takže zítra večer se po 7 letech v Edenu znovu představí hvězdná Anglie, když šlo kvalifikaci na Euro a Češi slavně zvítězili 2-1, když skore otočili, vzpomínáte, Brabec a Ondráček a poté přímo na Euro 2020, které se hrálo o rok později, už Češi ve skupině podlehli Albionu 0-1. I tak ale nakonec jsme došli až do čtvrtiny finále. Takže jak to bude tentokrát, zjistíme zítra. Česko-Anglie, co je víc? Za chvilku Palo Habera, September, teď Safir, Ed Sheeran.

0: Jennifer Lopez, tak je tady 20. hodina, dáme si události dnešního dne.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
2: Pěkný večer. Senát ocenil hokejisty i záchranářku. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu a provoz brzdí na D10 před Prahou. Ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák a Jakub Voráček, záchranářka a zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová patří mezi osobnosti, které dnes dostaly stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Udělovány jsou o svatováclavském svátku těm, kteří vynikli ve svém oboru nebo přispěli k dobré pověsti Česka v zahraničí. Vystrčil letos ocenil 17 osobností, vybíral z více než 100 nominací. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy u Prahy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. K významu každoroční národní pouti Přibyl řekl.
3: Svatý Václav je světec katolický, ale zároveň je to kníže, usiloval o to být křesťanským vládcem a tak vlastně myslím, že je přirozené dávat ty věci dohromady a trošku se rozpomínat na to, odkud jsme přišli, ale nedívat se jenom na to nějak nostalgicky, že to byla jakási minulost, ale právě hledat skrze toto spojení nové cesty i v dnešní době.
2: Státním svátkem je 28. září od roku 2000 a v kalendáři je označen jako Den české státnosti. Rusko je v případě pokusů NATO o blokádu Kaliningradské oblasti připraveno nasadit veškerý svůj vojenský arzenál k její obraně, píše to agentura TASS. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, ale nakonec se podařilo podle plánu vypustit do vesmíru skupinu nových satelitů, informovala společnost. Délku letu na oběžné dráze nakonec řídící centrum zkrátilo z předpokládaných 10 hodin na zhruba 2 a po necelých 3 hodinách od startu se loď vrátila na Zemi a dopadla do oceánu. V NHL si dosud zahrálo 268 českých hokejistů. V minulém ročníku debutovalo 5 hráčů. Útočníci David Tomášek v Edmontu, Jaroslav Chmelař v New York Rangers a obránci Marek Alšer s Mikulášem Hovorkou v barvách Floridy a David Špaček v Minnesotě.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: I v noci nás čeká obloha bez mraků, ojediněle čekáme přízemní mrazíky, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, zítra bude převážně jasno, jen v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se taky ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16, na Šumavě dosáhnou teploty až 19 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Komplikace hlásí z D10.
5: Kolona vozidel z důvodu omezení vás zdrží na dálnici D10 z Turnova na Prahu. Popojíždět budete okolo půl hodiny mezi 20. a 11. kilometrem. A také se zdržením počítejte na dálnici D11 Hradce Králové na Prahu. Budete ve zúžení popojíždět mezi 40. a 26. kilometrem okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A i po 20. hodině ladíte frekvenci 1 s Milanem Bílkem.
0: Hezký večer do těch finálních hodin, to sváteční 28. září. Čekají nás preskluby, dorazí velmi zajímavé osobnosti, lidově řečeno velké šajby tady budou tento týden. Tak víc už za malou chvíli, teď Lighthouse Family Vohnout a nebo Roxette a Milk and Toast and Honey.

zase, co na to svědomí a už si vzpomínám. Já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni,

0: to byly Lighthouse Family. 17 minut máme po 20. hodině. Tak dnes to bylo bez press klubu po 18. ale od zítřka už zase jedeme dál. No a z hosty, kteří budou stát za to, aspoň doufám, že i pro vás, tak Andrej Babiš dorazí zítra, půjde o přetočený rozhovor spolu s Romanou Navarovou. Ve středu tady bude Tomio Okamura za SPD živě, tedy předseda strany a sněmovny v rozhovoru s Kubou Weinlichem. No a ve čtvrtek 1. října tady bude osobně Vít Rakušan, předseda STAN a také poslanec. Tak myslím, že to je docela hvězdná skvadra těch nadcházejících press klubů na finále tohoto měsíce. Už za chvíli Aerosmith, Nelly a Kelly mají dilema, jako vždy. Já pro vás mám jednu dobrou zprávu, která se týká Roda Stewarta, který příští rok opět a už vážně naposledy bude koncertovat v Praze, no a z muziky Má smysl a Stay.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

Donovan Messerink a tavali Aerosmith před půl devátou. A tak doufám, že i pro vás dobrou koncertní zprávou je to, že dorazí příští rok Rod Stewart. Rod Stewart, my jsme si mysleli, že když tady byl naposled, tak už ho neuvidíme, ale Sir Rod Stewart, jeden z nejúspěšnějších interpretů hudební historie, se vrací do Prahy, do O2 Areny, přiveze 24. června, tedy příštího roku, své poslední turné Final Encore, kterým po více než šest desetiletí uzavírá koncertní kariéru. Takže o co půjde? Půjde o takové best of a jak sám Rod Stewart říká, budou to největší hity a skladby, které provázely několik generací posluchačů. Rod Stewart k tomu vydal takové moc hezké prohlášení, které vám nebudu číst celé, ale píše tam, že opravdu nastal čas rozloučit se se životem na cestách. Miluje hudbu a tomu umožnilo žít život, který přečel vše, co si kdy dokázal představit, a zanechal mu velmi krásné vzpomínky. Doufá, že se k němu připojíte, aby i vám mohl poděkovat tím nejlepším způsobem, který zná, hudbou a zatraceně dobrou show. Uvidíme se tam. No já půjdu, protože já jsem ho minule vynechal, pak jsem si to vyčítal, a protože mám Roda Stewarta rád, hlavně z tu 80. let, tak 24. června budu v O2 Areně. Tak třeba i s vámi. Už za chvilku London Beat, taky Lady Gaga, teď Eva Farná.

Thinking About You a byly to London Beat spolu s námi 9 minut po půl deváté na finále toho dnešního velmi hezkého dne a ty další hezké dny, tím myslím samozřejmě Babí léto, budou pokračovat. Já tady vidím takovou reportáž o tom, že krásný sluneční víkend lákal do hor davy turistů. Na Sněžce bylo několik tisíc turistů, jak z Česka, tak i z polské strany a vrcholové partie byly doslova v obležení. Turisté byli v místech, kde je to zakázané. Vrchol leží v první zóně Národního parku. Na Sněžce je krásně, no a mám pocit, že kde kdo dostal nápad tam právě dnes vyrazit, takže právě proto. No, tak to prostě bývá. Já doufám, že si tohle hezké slunné počasí ještě zopakujeme v těch dalších dnech a to, že zopakujeme a to, že ty vyhlídky nejsou vůbec špatné, už jsem dneska připomínal, ale navíc nám to ještě potrhne Katka ve zprávách, které pro vás máme o 21. hodině. Za chvilku Madonna, Cherish, Nicky Man a teď Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Katka.
2: Pěkný sváteční večer. Češi se obávají růstu cen energií. Stále mladší děti mají platební kartu a komplikace hlásí z D35 směrem na Mohelnici. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení nyní očekává 60% Čechů, což je nejvíce za poslední 2 roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% obyvatel. Jako hlavní důvod pro zdražování lidé nejčastěji uvádí válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie, který má agentura ČTK k dispozici. Platebními kartami disponují v tuzemsku stále mladší děti, píše web veřejnoprávní televize. Momentálně je rodiče nejčastěji pořizují svým potomkům ve věku 11 let. Z údajů bank vyplývá, že děti vlastní kartou platí nejčastěji jídlo, hračky či online hry. Nastavení účtu umožňuje, aby rodiče měli útraty potomků pod kontrolou. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo na to, že nezodpovědný přístup aliance vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko je podle ambasády připraveno nasadit zbraně k obraně svého území v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO o blokádu této oblasti, napsala agentura TASS. Zpěvačka Taylor Swift se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televize MTV. Hlavní cenu za videoklip roku zpěvačka získala za píseň The Fate of Ophelia z loňského alba The Life of a Showgirl, kterou věnovala v srpnu zesnulé Dolly Parton. Na letošním předávání cen získala Taylor Swift 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord zpěvačky Beyoncé. Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia se až po dnešním tréninku a podle zdravotního stavu hráčů rozhodne, kolik změn v sestavě v druhém duelu Ligy národů proti Anglii udělá. Stejně bude postupovat i v případě kapitána Ladislava Krejčího, který v úvodním zápase proti Chorvatsku chyběl, uvedl španělský kouč na tiskové konferenci před úterním utkáním.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno a ojediněle čekáme přízemní mrazíky. Teploty klesnou až na 7 stupňů. Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty mezi 20 až 24 stupni. Na horách naměříme maximálně 16, na Šumavě až 19 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor, dejte na D35 na 260. a půltém až 261. kilometrem na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice. Překáží tam porouchané vozidlo. A pozor, dejte i na silnici 20 u obce Malovice na Prachaticku. Střetla se tam 4 osobní vozidla. Tak šťastnou a hlavně bezpečnou cestu s frekvencí 1. Teď už má slovo Milan Bílek.
3: Hezké pondělí vám přeji, máme lehce po 21. hodině, já za chvilku rád taky zmíním narozeniny. Ty by měla zmiňovat i Marta Jandová, jako vždycky, hlavně ty vaše. No a zmíním jednoho slavného režiséra, také herce a ještě jednoho herce, kterého známe třeba z ulice. Víc už za chvilku, teď Bon Jovi, Lorin, anebo Petr Mouk, neusínej.

Ways a to byly Bon Jovi s námi v tom dnešním pondělním večeru. Poslední zářijové pondělí je tady. Zítra máme 29. a narozeniny slaví řada známých tváří, hlavně ze světa herectví a filmu. Také z českých tváří Michal Dlouhý, známý herec, ročník 1968, samozřejmě populární divadelní filmový dabingový herec, kterého známe třeba ze seriálu Četnické humoresky Kajínek, anebo z mnoha divadelních rolí. Svůj den zítra bude mít taky Jiří Strach, úspěšný filmový režisér a herec, který natočil divácky oblíbené pohádky Anděl Páně, případně kriminální trilogii Labyrint. A do třetice další herec Jiří Hána, známý hlavně z televizních seriálů, například Specialisté, případně Ulice, a z divadelního spolku Kašpar či městských divadel pražských. Vše nejlepší přejeme takhle hezky dopředu a samozřejmě i vám, pokud to máte dnes, zítra, pozítří, kdykoliv. Užívejte a slavte s námi za chvilku Cutting Crew a

I Just Die, to byli Cutting Crew o půl desáté na frekvenci jedna. Příjemný večer vám přejeme. Tak zkusíme se podívat taky do zítřka, do 29. září, co nás čeká zítra. Myslím, že to bude hezké poránu u nás. U Lubky a Míry, Kristýna Boková, Jan Koleník, známí herci. Tak doufám, že to bude stát za to. Dejte si nás, protože ráno slibuje taky velmi hezký jackpot posledního slova. No a když se dívám do těch hlavních událostí vlastně celorepublikových, uložení českých korunovačních klenotů, tam vidím zítra v 9 hodin. No a večer, hlavně ve večerních zprávách, budeme taky komentovat jednání předsedy vlády Andreje Babiše s italskou premiérkou Giorgou Meloni. Takže zítra až večer v 19 hodin. Bude toho více, my u toho budeme, samozřejmě i s naší muzikou. Za chvilku PH zpomal, teď Shakira a Dajde.

0: frekvenci je Dyfall 65 a Blue Da Buddy jsme si hráli. Tak co budeme zítra hodně komentovat, ne? Čeká nás vrcholný fotbal, tedy druhé kolo fotbalové ligy národů. Česko-Anglie, start utkání zítra ve 20 hodin 45 minut. Tak držme palce. Už za malou chvíli No Name a taky Meghan Trainor, Get in the Girl.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood a v něm chci zahát.
3: Ale i hity legend pop music.
4: The winner takes it all.
3: S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babí léto vydrží i v následujícím týdnu. Senát rozdal medaile hokejistům i ekonomovi a úterý bude jasné s teplotami do 24 stupňů. A u zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu. Slunečné počasí nemá přerušit déšť, místy ale může silně foukat. A slunečný prodloužený víkend vylákal do hor davy turistů, píší Novinky.cz. Nejvyšší českou horu Sněžku vzali útokem tisíce turistů jak z Česka, tak i z polské strany. Vrchol byl doslova v obležení. Turisté byli i v místech, kde je to zakázané. Vrchol leží v první zóně Národního parku. Ke dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Medaily obdrželi ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák, Jakub Voráček nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová. Policie šetří případ týraných zvířat na Trutnovsku. Jejich majitel přitom čerpal dotace na svůj chov.
2: Zvířata v tomto chovu měla pod sebou velkou nevykydanou vrstvu, brodila se v bahně a neměla ani dostatek kvalitního krmení a vody. Veterináři proto hospodářská zvířata majiteli zabavili a teď policie ukončila prověřování a zahájila trestní stíhání 49-letého muže, kterého viní z chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Hrozí mu trest 6 měsíců až 4 roky vězení nebo zákaz činnosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v úterý odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Výkop je v plánu ve 20:45.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterý nás čeká převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty přes den vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16, na Šumavě až 19. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
3: Hezký večer vám přeji, po 22. hodině jedeme dál po zprávách s Kapkou. Za malou chvíli Queen, Ellie Goulding, teď Okurky a Lucie Bílá. Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Heaven for Everyone, to byly Queen na frekvenci 1. Tak měsíc září to má za pár, co nás čeká v říjnu. Jedna velká klasika, která je tady po 136. Tak už za chvilku míříme do Pardubic, ale teď Alvaro Soler, La Cintura.

0: Every Breath You Take, a to byly Police na frekvenci H1. Tak patří to vlastně i do společenského života, ta 136. velká pardubická, která se chystá, která tady bude vlastně už za pár dnů, poběží se v tradičním termínu, tedy 2. říjnovou neděli 11. října. No a přímo na pardubickém závodišti bude sledovat na 30 tisíc lidí, další miliony diváků obvyklé výkony koní sledují také u televizních obrazovek. Tak kdyby náhodou, můžete být samozřejmě přitom, 136. velká pardubická steeplechase bude k mání právě v tomto říjnovém termínu. Tak za malou chvíli UB40 a Adele, teď mi raj malinovej syrup.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli

0: I can help only love with you, a to byly UB40, jejich nesmrtelné reggae z druhé poloviny 80. let u nás na Frekvenci 1. Za chvilku Robert Miles, taky Rihanna, Diamonds, Xindl X, no a Katka přidá o 23. hodině taky hezké vyladěné počasí na ty pracovní dny, které jsou před námi. Tak už za chvíli, teď puberťák.
1: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla,

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. České korunovační klenoty letos vidělo méně lidí a úterý bude jasné s teplotami do 24 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda opakovaně pod hygienickým limitem, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval přes 27 mikrogramů olova na litr při limitu 10 mikrogramů. Dva pozdější vzorky z Máslovic už limit splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Naopak zahájí opakované rozbory, potvrdili nezávadnost vody a voda je tam pitná. Vyplývá to z pondělních výsledků, které středočeské vodárny zveřejnily v 17.25. Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Ministr zemědělství Martin Šebestián to uvedl v Bruselu, kde jednali unijní ministři zemědělství.
2: To, co vlastně komise provedla, je neformální prozatímní krok procesního charakteru, nevydala žádné rozhodnutí o pozastavení nebo vyloučení plateb. To by samozřejmě Česká republika, Státní zemědělský intervenční fond musel reagovat neprodleně, takže tady to je vlastně neformální krok. Uvidíme, jak dál bude komise pokračovat.
1: Komise v září na 6 měsíců přerušila lhůtu pro proplacení v přepočtu zhruba 77 milionů korun z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Důvodem je podle komise nedostatečné řešení možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy se klenoty přišlo prohlédnout 51,5 tisíce návštěvníků. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16 stupňů. Na Šumavě ukážou teploměry až 19 stupňů. Tolik ze zpráv, další přidáme za hodinu.
3: Hezký večer vám přeji po 23. Míříme dál. Za chvilku taky na Signál Festival, který nebude chybět v centru Prahy, nejenom v centru, ale na mnoha místech, ale teď muzika Backstreet Boys, Shane Ward, anebo Sia.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Five on it at way, to byly Backstreet Boys na Frekvenci 1. Tak co patří do toho pražského kalendáře? Je to Signál Festival, je to už vlastně 14. ročník, který proběhne v termínu od 15. do 18. října. A jako vždy a jako každý rok na mnoha hezkých místech v Praze nebudou chybět umělecké instalace, samozřejmě oblíbené videomappingy a také projekce. A letošní ústřední téma je Dream On, tedy sny a vize. A letošní ročník zamíří mimo jiné také do Davids, kde je vždycky hezky. Tak nezapomeňte, Signál Festival bude na říjnovém programu Pražských událostí. Za chvilku Damiano, David, Line, Richie a teď Touha, Pláč a skupina Jelen.

Perpetu Mobile, to byla Eva Farná na frekvenci 1. Tak ode mě dobrou noc až do rána, hezky si žijte, půlnoc na spadnutí a určitě mě tady máte také zítra 29. září hned po Press klubu. Teď Sarah Connor, Living to Love You.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Babí léto vydrží i v následujícím týdnu. Senát rozdal medaile hokejistům i ekonomovi a úterý bude jasné s teplotami do 24 stupňů. A u zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu. Slunečné počasí nemá přerušit déšť, místy ale může silně foukat. A slunečný prodloužený víkend vylákal do hor davy turistů, píší Novinky.cz. Nejvyšší českou horu Sněžku vzali útokem tisíce turistů jak z Česka, tak i z polské strany. Vrchol byl doslova v obležení. Turisté byli i v místech, kde je to zakázané. Vrchol leží v první zóně Národního parku. Ke dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Medaily obdrželi ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák, Jakub Voráček nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová. Policie šetří případ týraných zvířat na Trutnovsku. Jejich majitel přitom čerpal dotace na svůj chov.
2: Zvířata v tomto chovu měla pod sebou velkou nevykydanou vrstvu, brodila se v bahně a neměla ani dostatek kvalitního krmení a vody. Veterináři proto hospodářská zvířata majiteli zabavili a teď policie ukončila prověřování a zahájila trestní stíhání 49-letého muže, kterého viní z chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Hrozí mu trest 6 měsíců až 4 roky vězení nebo zákaz činnosti. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v úterý odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Výkop je v plánu ve 20:45.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterý nás čeká převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty přes den vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16, na Šumavě až 19. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

jedna.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. České korunovační klenoty letos vidělo méně lidí a úterý bude jasné s teplotami do 24 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda opakovaně pod hygienickým limitem, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval přes 27 mikrogramů olova na litr při limitu 10 mikrogramů. Dva pozdější vzorky z Máslovic už limit splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Naopak zahájí opakované rozbory, potvrdili nezávadnost vody a voda je tam pitná. Vyplývá to z pondělních výsledků, které středočeské vodárny zveřejnily v 17.25. Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Ministr zemědělství Martin Šebestián to uvedl v Bruselu, kde jednali unijní ministři zemědělství.
2: To, co vlastně komise provedla, je neformální prozatímní krok procesního charakteru, nevydala žádné rozhodnutí o pozastavení nebo vyloučení plateb. To by samozřejmě Česká republika a Státní zemědělský intervenční fond musel reagovat neprodleně, takže tady to je vlastně neformální krok. Uvidíme, jak dál bude komise pokračovat.
1: Komise v září na 6 měsíců přerušila lhůtu pro proplacení v přepočtu zhruba 77 milionů korun z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Důvodem je podle komise nedostatečné řešení možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni, kdy si klenoty přišlo prohlédnout 51,5 tisíce návštěvníků. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 16 stupňů. Na Šumavě ukážou teploměry až 19 stupňů. Tolik ze zpráv, další přidáme za hodinu.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

čas se zhasl. To jak život zrychlil znovu.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Babí léto vydrží i v následujícím týdnu. Senát rozdal medaile hokejistům i ekonomovi a úterý bude jasné s teplotami do 24 stupňů. A u zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu. Slunečné počasí nemá přerušit déšť, místy ale může silně foukat. A slunečný prodloužený víkend vylákal do hor davy turistů, píší Novinky.cz. Nejvyšší českou horu Sněžku vzali útokem tisíce turistů jak z Česka, tak i z polské strany. Vrchol byl doslova v obležení. Turisté byli i v místech, kde je to zakázané. Vrchol leží v první zóně Národního parku. Ke dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Medaily obdrželi ekonom Jan Švejnar, hokejisté David Pastrňák, Jakub Voráček nebo obhájkyně lidských práv Elena Gorolová. Policie šetří případ týraných zvířat na Trutnovsku. Jejich majitel přitom čerpal dotace na svůj chov.
2: Zvířata v tomto chovu měla pod sebou velkou nevykydanou vrstvu, brodila se v bahně a neměla ani dostatek kvalitního krmení a vody. Veterináři proto hospodářská zvířata majiteli zabavili a teď policie ukončila prověřování a zahájila trestní stíhání 49-letého muže, kterého viní z chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Hrozí mu trest 6 měsíců až 4 roky vězení nebo zákaz činnosti. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v úterý odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství